0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku.

Pojď sem. House na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

si nechtěj vědět, nemaj šajk, yeah. To, že se známe, neznamená, že jsme bros. Když říkám mi kasa, su kasa, tak nejsi host, ale beru tě jak svýho.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Čári, čári, mári, puro a kali. Kolo to čári, čári, mári, puro a kali.

hrajeme nejlepší old school, který znáš. Radio. Old school na Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí. Jde k nám.
7: Jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: That's powerful.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Tak raz, dva, tři, to je zkouška spojení. Dobré ráno, slyšíme se, halo,
1: spojení
2: halo.
1: Spojení funguje, funguje. I v Ostravě.
2: Výborně.
1: I v Praze.
2: Tak dneska počasí, co se týče Ostrava, 22 až 24 stupňů Celsia maximech, bude ze začátku polojasno, později odpoledne spíše oblačno, možnost je i nějaké té dešťové srážky, ale jinak by pršet nemělo, na horách teploty v maximech do 20 a polojasná obloha.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Zdravotníci ošetřili během letošního festivalu Colors of Ostrava téměř 1400 návštěvníků. Převažovala drobná poranění, dehydratace a alergická reakce. Vzhledem k 10 000 účastníků šlo o standardní počet zásahů. Nová terénní trať vhodná pro amatérské cyklisty vznikla v lese nad Palkovicemi. Vlastními silami tam vybudovali nadšenci, kteří chtějí k adrenalinovému sportu přilákat mladou generaci. Od parkoviště na start si každý musí kopec vyšlapat. Do budoucna není vyloučeno, že v místě vzniknou další tratě s různou obtížností. Náročná sobota to byla náročná, protože v jeden den zasahovali ostravští letečtí záchranáři u dvou případů zranění turistek. Odpoledne vyletěl vrtulník do Staré Vsi na Bruntálsku a za soumraku do Beskyd. Na pomoc přispěchali i členové horské služby. Obě ženy skončily v nemocnici. Svěřenci Romana Skuhravého začínají nový ročník šance ligy ve Zlíně. V pondělí ale Baník spustil předprodej lístku na domácí premiéru proti pražské Slavii. Utkání proběhne v sobotu 1. srpna od 17 hodin.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
2: No a pěkné dobré ráno přejeme i na silnice. Děkujeme, že i v úterý cestujete do práce, z práce, zkrátka kamkoliv s Fresh Rádiem. Aktuálně nehlásíte vy ani servery žádné dopravní komplikace v podobě dopravní nehody. Děkujeme za to. Jezděte opatrně i nadále, ale pozor si dávejte třeba zejména na Bohumínské ulici v Ostravě směrem na Hraneční, kde je stále uzavřený jeden jízdní, ten levý jízdní pruh. Tedy se může ve špičce i tvořit nějaká ta kolona. Já jsem si to včera ověřil, je to tam, stojí se, je to perfektní. Tak volume doprava, Fresh Radio a raní Bon Appetit s Mončou a Honzou začíná za 3, 2, 1, dobré ráno!
0: Doprava?
1: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Kdy už tam budem.
6: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
6: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii. Tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice, Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: hezké věci a máte slýchávat hezké věci, abyste si udělali den krásnější, no, tak u mě se to úplně nepovedlo, já jsem potkala potkana cestou do práce.
1: Ty počkej,
0: no, jak,
1: ty říkáš, že jsem potkan, nebo?
0: Ne, o tobě nemluvím zatím.
1: Právě, že dívej.
0: K tobě se dostanu,
1: tak hele. Počkej, ještě než se ke mně dostaneš, tak já začnu znova, jo. Dobré ráno, Moničko, ahoj.
0: Dobré ráno, Krysáku.
1: Já jsem gentleman, já tohle říkat nebudu. Moni,
0: a co jsi chtěl říct, normálně to tady vypálo.
1: Ne, to nejde.
0: Uleví tak, se ti, neukládej to vdělat.
1: Jak jsi dneska vyspala, nebo jako,
0: no, vyspala jsem se jako málo, ale...
1: Málo?
0: Dobře, já jsem spala to, asi 4 hodiny.
1: Na to, že jsi spala 4 hodiny, vypadáš výborně.
0: Děkuju, ty na to, že jsi spal hodinu, vlastně relativně taky.
1: Jo? Jak vypadám, řekni
0: normálně.
1: Mi.
0: Jako máš unavené oči, to je jako...
1: No, ale tak to se spraví, to dej tomu hodinu
0: přesně,
1: a bude to dobrý.
0: Přesně,
1: já si dám snídaní.
0: No, právě. Hodíš se do klidu. Prosím tě, ten potkan, jo?
1: No, co s ním teda?
0: My jsme nedávno řešili, že potkávám pravidelně do práce i z práce zajíce.
1: Ano.
0: Boba a Bobka, nebo
1: ano,
0: jsou to zajíci nebo králíci?
1: Jsou dva. No, to byly králíci, ale venku předpokládám, že jsou zajíci. Jako zajíci.
0: Tak to je taková jako sympatická setkávačka, to mi nevadí, ale dneska ráno fakt jsem viděla potkana, ne velkého, takového malého, dalo by se říct rostomalého, ale
1: to
0: poprvé
1: mláďa,
0: jsem,
1: mláďátko.
0: Je to dost možné, ale ono skákalo, Honzi.
1: Počkej, jak se řekne mláděti potkana?
0: Potkaní mládě?
1: Potkaňátko? Potkánek.
0: Ale nehledej to,
1: možná,
0: co není.
1: Možná potkánek. A kde jsi našla? Kde to bylo?
0: Ve Výškovicích u obchodu.
1: Jakého?
0: Kousek od 29. dubna.
1: Takže
0: prostě,
1: tam u toho supermarketu.
0: Tam u toho supermarketu. A normálně hopkal, jako to bylo poprvé, co jsem viděla potkana skákat.
1: A to je právě divné, protože potkani neskáčou.
0: Jako. Ne, opravdu tenhle se tak jako nadnášel. Tak,
1: a
0: tak
1: možná
0: jako
1: utíkal
0: hopkal.
1: Před tebou jenom.
0: Určitě utíkal před tebou.
1: Přitom chudák nevěděl, že to bylo naopak, co?
0: Přesně.
1: Že ty jsi utíkala před ním. Tak jo, tak pozor na potkany. Dejte si Fresh Radio a buďte s námi. Dobré ráno.

0: Naživo jsme tento hit slyšeli v Ostravě pár dní zpátky. Mr. Know It All, Teddy Swims. Pěkné, dobré ráno. Téma je jasné, hned ráno určitě, já, abych to vypíchl, hodilo by se říct, dávejte si pozor, kam šlapete, jo?
1: Neboj se, on uteče, on nebude čekat, než vy došlápnete.
0: Ne vždycky, pozor, ne vždycky, ono se to říká, že třeba had před hadem utečeš, protože, nebo respektive je to v pohodě, protože dupeš, had se toho bojí a on jde pryč. Není
1: jasně,
0: to pravda, není
1: to
0: pravda. Můžeš na něho šlápnout.
1: Jo, no, tak já určitě ne, hele, ale přemýšlím, že si tady stěžuju, že potkávám potkany cestou do práce a přitom si říkám, no buď ráda, že žiješ tam, kde žiješ, protože kdyby jsi žila třeba v Austrálii, tak tam si úplně jako v háji, tam, že jo, tam jedovatí hadi,
0: pod
1: zahrada.
0: Pod postelí máš kobru.
1: Pavouci.
0: Na záchodě pavouka, jo, je to
1: ve vodě, tam žijí moští krokodýly pri krokodýly.
0: Krokodýly. Teda.
1: Jo, jako mám tak, tendenci jim nadávat, pardon, ale bojím
0: se.
1: Já
0: tomu úplně rozumím, ale máme tady jako skvělý zkaz, kdy od Mikaely máma poslala. Poslala písničku, která je věnovaná Monči, tak dneska je takový jako jukebox na nečisto o něco málo dřív. Moni, tato písnička je pro tebe, jen pro tebe a pro nikoho jiného.
1: Okay? Jukebox Fresh Radio.
2: Potkal potkan, potkana, pod kamenem, pod kamenem, potkal potkan, potkana, pod kamenem, počkat pane,
1: děkuju.
2: Potkané.
1: Ale víte, co je fajn? Potkané, že když potkáte takového vetřelce hnedka po ránu, tak vám to nastartuje metabolismus.
0: Nic tě nepřekvapí, nic tě nepřekvapí a Pernický to je pak v pohodě.
1: Já můžu dneska potkat kde jakého vola. A vlastně si budu říkat vítej.
0: Ahoj.
1: Ráda tě vidím.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
6: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.

0: Jaký jsi porádu, Honzi?
1: Tak to, ale počkej.
0: Tak jinak, zeptáme se všech.
1: Po těch letech by se mě neměla ptát, to musíš vědět už, ne?
0: Tak mi řekněte vy, fršáci, jaké máte ranní návyky, respektive když se zbudíte a je to ráno. Tak jestli naopak potřebujete ticho a klid, anebo naopak potřebujete živo a úsměvy.
1: Jo, jo, takže ty se ptáš na toto.
0: Ptám se na to, když se zbudíš a ty prvotní minuty po tom probuzení, jak to máš, jestli do tebe mohou lidé mluvit, nebo naopak nechceš kontakt.
1: No, těžko říct, já to mám jako jak kdy. Někdy bych kontakt rád ocenil, jo? Někdy ho i rád ocením, ale někdy, ano, je pravda, že si jako říkám, no, všichni mi dejte pokoj, ježiš, teď ještě 3 hodiny s Monikou,
0: je, no. Tě, můžu
1: to
0: tě poprosit jako hudebního producenta tady našeho rána, ano. Jestli bys mi tam jako švihnul Monika v ulicích Metropole.
1: Moc rád,
0: tak to tam moc rád.
2: Monika Dudová v ulicích Metropole.
0: A ve 4.49 jsem nastoupila na 29. dubna do velice tiché tramvaje, která paradoxně, byť je to druhá zastávka od konečné, tak děcka, ona jede, ta tramvaj skoro plná. Tam najdeš pár míst na sezení a to se o to musíš ještě být, jo, protože někdo...
1: točí dokola furt.
0: Ale někdo má svoje tašky a usazuje si vedle sebe jako tašky, že?
1: Ok, takže... no jasně. A dneska byla plná?
0: Dneska, no jako vždycky, fakt bývá docela plná. Nicméně na Mírovém náměstí nastoupila taková dvojice, kterou já podezřívám, že nešla z postele.
1: Že ale už do někde postele.
0: Ne, evidentně asi možná ani nešli spát ti dva. Aha. A pokračovali potom na dokonce na 12-hodinovou směnu se o tom bavili, jo. Ale nastoupili do té tramvaje a to bylo jak závad mimozemštěná z jiné planety, protože to, ta zombie tramvaj, která do té doby jela, absolutně všichni v tichosti, ale výrazy, dívej, jo, obrácené rohlíky, všichni se tvářili, že jedou na popravu a teď tam vlítli do toho ti dva mimozemštění, kteří říkali, o, jsme nastoupili do zombie tramvaje, tam to asi jede.
1: A co ty
0: a
1: na to?
0: Oni tam udělali halo. No, nic, usmívala jsem se, že oni si sedli vedle mě, teda, jak to,
1: pokecali
0: jak to
1: jste hopka, nebo, pokecali jste nebo
0: tak
1: něco?
0: Měli tendenci, ale měla jsem sluchátka, jak jsem dala najevo.
1: Kluci dneska ne.
0: To byl pár, holka s klukem.
1: Jo, takhle.
0: Ale nejlepší bylo, že Borec seděl, poslední je ta trojka, vzpomínáš si v těch nových tramvajích ano. Teďka, tak jsou tři sedadla úplně jako poslední na závěr tramvaje.
1: Ano.
0: Jenže je strašně nepohodlné to sedadlo, takže když jako ta tramvaj jede, tak ty vlastně na tom sedadle tak jako hopkáš.
1: Skáčeš, aha.
0: A on jak byl už nekoordinovatelný nebo nekoordinovaný normálně, tak mě pořád jako švihal.
1: Jako počkej, vy tři jste seděli na té trojsedačce.
0: Já na kraji, on uprostřed, ten Borec a ta jeho kamarádka Kriste, na druhém konci.
1: No, to je pěkný, že vás chtěl mít jako takhle po pravém i levém boku.
0: Já myslím, že nechtěl, ale jinou šanci neměl.
1: Ale mě spíš jako obecně překvapuje, že ty se pozastavuješ nad tím, jací lidé nastupují na zastávce Vítkovice Mírové náměstí.
0: No jo, no
1: tam
0: jako
1: je to jako samo o sobě peklo. Jako. Tam, já mám takový návrh, kdyby ho mohl vznést, jo, jestli můžu, prosím. Já bych zastávku Vítkovice Mírové náměstí zrušil.
0: A já ne. A víš proč? Protože já přesně vím, na co narážíš a za mě to není pravda, protože já mám spoustu lidí, kteří bydlí ve Vítkovicích a vystupují na zastávce Mírové náměstí a jako nesouhlasím s tebou, myslím si, že tam můžou žít i kultivovaní lidé.
1: A kde?
0: Tady přesně.
1: Tak... Já bych tam nezastavoval.
0: Tak jako v mírném okruhu, ale jsou tě.
1: Já bych tam nezastavoval. Většina je většina.
0: Srabe.
1: Já bych to posunul, tu zastávku třeba jenom.
0: Jako, že by Mírové náměstí bylo jako na Stodolní třeba, jo?
1: No, trošku blíž.

0: Čupa, to je Aron Čupa. Dobré ráno, I'm Albatros. 6.41 je tady i vzkaz od Sandy, tak já si ho s dovolením dovolím přečíst, jo?
1: Tak jasně, dovol si.
0: Dobré ráno, mám raději klid, ale nevadíme kontakt, když je na pohodu. Říct někomu dobré ráno, nebo říct to, co se mi zdalo, blablabla. Ale hlavně, ať po mně hned něco nechce, nebo nehučí, že něco nestíhám. To
1: jasně,
0: mi vadí.
1: Rozumím, ale to dobré ráno, víte, jak to udělá opravdu úplně jiný den?
0: Jako lidem, které neznáš.
1: Opravdu, my,
0: vážně,
1: když se
0: jo?
1: potkáváme v tramvaji, tak jsou tam lidé, kteří normálně, když se třeba sedneš poblíž, tak jako fakt aktivně pozdraví.
0: Ano.
1: A to je o hodně příjemnější. A potom se i loučí s tebou, řeknou, přeju vám krásný den, jak
0: jo,
1: to dneska udělal
0: plán. Je to tak. A navíc, Mone, nevím, jestli to víš, nebo určitě to víš, ale slovíčko nebo slova dobré ráno mají několik podob. Několik podob, jo.
1: Jakože můžeš říct dobré ránko.
0: Ne. Podle pocitu a nálady, prosím tě, řekni mi dobré ráno, tak jak jsi ho dneska říkala lidem v tramvaji ty.
1: Dobré ráno.
0: Řekni dobré ráno, takže ale jako je dobré, ale víš, že nestíháš, všechno je tak.
1: Dobré ráno.
0: Jak?
1: Dobré ráno. No,
0: Řekni dobré ráno svůdně, někomu, kdo se ti maličko líbí.
1: Dobré ráno.
0: A teď řekni dobré ráno někomu, koho nemáš ráda.
1: To ani neřeknu nic. Ne, to bych řekla, já vždycky zdravím, jo.
0: Tak jak bys řekla
1: já,
0: dobré
1: asi
0: ráno?
1: Asi jako normálně, ale dobré ráno.
0: Dobré ráno. A řekni naposledy dobré ráno naštvaně ještě nějak jako.
1: Dobré ráno.
0: A jak bys si řekla dobré ráno my?
1: Že jsem tě zdravila dneska, ne? Tak si vzpomeň.
0: Nevím, jak zdraví. Já právě přemýšlím.
1: Já jsem řekla dobré ránko, ne?
0: Jo, dobré ránko, mě zdravíš hezky, no, celkem. Jo, to je pravda, no. Jo, okej,
1: dobře. Jako úplně dívej, nestřílím ohňostroje, ale...
0: Ale mohla by se třeba Honzíčku, dobré ráno, ti přemazleko. No nic, komu chcete popřát dobré ráno ještě vy. Dejte vědět, Juboxy jsou tady. Jubox, Fresh Radio. 773 377 136, to je náš WhatsApp, na který můžete posílat hlasové zprávy právě teď. A my budeme hrát na přání, tak pojďte na to. Jubox, Fresh Radio. Pošli hlasovku.
2: 777 337 136. Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí.

0: Svatby stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: co?
1: Tohle je Justin Bieber, pokud se nepletu, a taky norská nebo švédská zpěvačka Mou. A ona, mimochodem pozor, byla i na Colorsech jednou.
0: To, tam byl Justin Bieber taky, jo, že jsem měl nějak jako přeslídla.
1: No, nepřijde ti snad.
0: No tak asi jo, jako člověče. Neznám ty lidi z vedlejší směny.
1: Dej, poslouchej, to je hláška Marka Urbance, pozor,
0: já vím, já jsem ji slyšela, ale tuším a podezřívám ho z toho, že si je taky od někud půjčil.
1: No jasně, tak to byl jeho vtipku. To není jeho výmysl, určitě no, ne.
0: Abychom nezakecali juboxy, jsem chtěla zmínit, protože máme tady zprávu, kterou vlastně poslala Anička, ale Anička bude zdravit někoho jiného než sebe, ne? Jsem pochopila.
1: No určitě ne nás.
0: Ne, právě že nás úplně opomenul, jako bychom tady nebyli dětka.
1: jakoby se nechumelilo, jo. Tak Anička si přeje pistáci, bude to pro jejího muže, který jede do práce, je to jejich oblíbená. My jsme už jí dokonce Aničce minimálně jednou v juboxech kdysi hráli a tak mně přišlo, že dneska je jako je vhodný den na to jí to zahrát. Ona tak pravděpodobně svého muže ráno probudila spíš tím hezkým tónem.
0: Tak doufejme.
1: Dobré ráno, můj
0: milý. Že je to písnička z lásky, že to není nějaké vyřizování účtu, kdyby byl třeba jako borec alergik.
1: Víš, jako, já se jako trapně vrátím ještě k těm pozdravům tomu dobrému ráno. Víš, když jako tě žena, přítelkyně, manželka, kdokoliv, kamarádka, no, holka, pozdraví ráno jako tónem dobré ráno, milý, dobré ráno, nebo dobré ráno.
0: No je to
1: tak
0: rozdíl.
1: Je to velký rozdíl v tom, jako, jak ten den se bude dále odvíjet.
0: Záleží na tom, dívej se, co přijde po tom dobrém ráno, jo, protože kdyby bylo dobré ráno, milá, kde jsi celou noc byla.
1: Takovým tónem ti to asi zpívat nebude, si myslím, jo, právě, ale jako...
0: Právě, jo, záleží na kontextu a situaci.
1: Tak jak tě zdraví Ráďa ráno?
0: Ne, on je fakt jako sladký, on je zlatý chlap.
1: Tak co říká, tak
0: my jsme byli teďka na dovolené, pak byla to naše druhá dovolená po 17 letech a zdraví byla jenom 5 dnů, tak si udělejte obrázek, možná, že kdyby byla 2 týdny, tak to dobré ráno už zní potom po těch 2 týdnech jinak.
1: Se to stupňuje, jakoby, aha.
0: Ale fakt dobré ráno, Moničko, já to mám i na Instagramu, jsem to zaznamenala, jsme spali v Itálii, ráno nás zbudili zvony,
1: no jo.
0: 8 hodin.
1: Zvony zvoní jen chvíli.
0: A ono, dobré ráno, Moničko.
1: A ty ho zdravíš jak, dobré ráno, Radímku.
0: Já se vždycky přitulím, dám mu pusinko, protože takhle, stávám ve 4, on později, takže já než jdu před půl pátou pryč, tak vždycky k němu přijdu, ještě mu popřeju krásný den a dám mu
1: pusinko. Se jako nakloníš, jo? Jenom?
0: Jo, a řeknu, dobrou noc.
1: Dobrou,
0: spinky, ještě mi krásný den.
1: Jo, to je nádherné, to je krásné. Tak máte takhle hezky zařízené.
0: Musím říct, že jo. Ještě mi budeš tahat něco z mého soukromí.
1: Ne, to je asi všechno už teda.
0: Já ti taky už nemám co říct.
1: Tak pro Aničku, jo? Dobré ráno. Dreambox Fresh Radio.

0: Pro vás máme připravené zprávy.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Začneme tedy počasím. Dnes v Ostravě a okolí maximální teploty 21 až 23 stupňů Celsia, bude příjemně, nejdřív polojasno a později odpoledne spíše oblačno s možností lokálních dešťových srážek. Na horách dneska o něco málo chladněji, 18 stupňů v maximech, polojasná obloha, tak raději doporučujeme možná nějakou mikinu. Teploty v noci klesnou až k 10 stupňům Celsia, takže kdy jindy v Ložnici vyvětrat než dnes.
1: Fresh zprávy.
0: Náhodou.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
0: Jako 10 stupňů je ideální na spánek, podle mě.
3: Souhlasím s tebou.
0: Děkuji.
3: Dobré ráno.
0: Tak a teď prosím zprávy s Monikou Rudovou.
3: Zdravotníci ošetřili během letošního festivalu Colors of Ostrava téměř 1400 návštěvníků. Převažovala drobná poranění, dehydratace a alergická reakce. Vzhledem k 10 000 účastníků šlo o standardní počet zásahů. Zemřel Jan Šumbera, jednatel ostravské Černé louky, podlehl zákeřné nemoci. O úmrtí informoval v pondělí prostřednictvím sociální sítě bývalý primátor města. Vysoká škola Baňská zahájila přestavbu budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií. Investice posílí vědecké zázemí univerzity i inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Dokončení je plánováno na červen roku 2027. V květnu příštího roku bude Moravskoslezská metropole opět hostit mistrovství světa v parahokeji. V prvním květnovém týdnu se do Ostravar arény vrátí světový parahokej. Ostrava se tak stane vůbec prvním městem na světě, které tento šampionát uspořádá už po čtvrté.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Na cestách zatím klid, díky za to, jezděte opatrně i nadále, pozor na takové ty klasické místa, kde si postojíte v ranní špičce, jako je Českobratrská s křížením na Hornopolní, ale nic zásadního, ani tam zhruba zdržení do 5 minut, stejně tak na Bohumínské Ostravě směrem na Hraničník. Další informace můžete posílat na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 773371036.
1: Doprava?
2: Doprava!
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Víkend na chatě. Stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
12: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh Radio jde poslouchat i kdekoliv jinde. My víme, že nás poslouchají i v Chorvatsku, v Itálii, na dovolených prostě napříč, ne Evropou, ale světem. Tak dobré ráno přejeme i do světa.
1: My třeba přejeme dobré ráno do Chorvatska, tamní úřady a technické služby tam začaly obrážet pláže a nejhorším hříšníkům vyhazují jejich ručníky i lehátka. Nevím, jestli jste o tom slyšeli, je to taková jako novinka, řekněme, ale zdá se, že jim došla trpělivost s tím, jak mnozí každé ráno
0: to se tak vrtíš,
1: protože si to pamatuju, já jsem totiž kdysi dělala v Chorvatsku a tu.
0: Animátorku.
1: Nekecej. A takhle, já jsem...
0: Umíš chorvatsky?
1: Ne, to jako ne, my jsme komunikovali, to byl český tým, takže jsem komunikovala se svýma lidma česky a já jsem teda měla pod sebou ty animátory a pak jsme tam měli normálně regulérní ty delegáty, jo. Ale pozor, každé ráno bylo nutné jít, otevřít, jakoby...
0: No, nenapínej mě.
1: No, prostě byl tam řetěz, kterým si svazoval lehátka.
0: Ano.
1: A každé ráno musel jít někdo, kdo to odemknul,
0: jasně,
1: aby si ty lidé ty lehátka mohli rozebrat.
0: Ano.
1: A neuvěříte, ale
0: ti
1: to
0: lidi
1: se dělalo
0: tam byli dřív,
1: kolem,
0: než ty, ne?
1: Jo, to se dělalo kolem 6, nebo pardon, kolem 7 hodiny, ještě předtím, než začala snídaně.
0: Mhm.
1: A tam už byl zástup lidí,
0: ve frontě?
1: Kteří ano, čekali, až se dostanou ke svému lehátku. Takže jo, se nedivím, že ta situace musí být šílená.
0: Moni.
1: A jako asi to
0: pohodě,
1: schvaluju.
0: Tohle je stoprocentně symbol češství. Mm-hmm. Češství.
1: Protože nejlepší je, že oni si zaplácnou místa u toho, ať je to bazén, nebo je to
0: ano,
1: pláž. Hodí si tam, rozumíš, ručníky na všechna možná lehátka.
0: Přijdou 10. No.
1: Jo, rodina, která má nárok na jedno, si zaplácne 4 a ani tam půl dne nejsou, protože se zrovna ten den rozhodnou jít k bazénu nebo na výlet. Jo?
0: Tak to hodně souhlasím s tím, že s tím konečně začali něco dělat.
1: Jo.
0: Já jedu za měsíc, už to ani měsíc není, už to jsou skoro jenom 3 týdny na Sicílii. Věřím, že tam to bude podobně, jo, prostě jako ty lehátka, víš co, místo, dobré místo na pláži máš hned rozebraný, proto my jsme se rozhodli s klukama, se kterýma letíme, že, s klukama, no tak jeden z těch kluků je můj taťka, jo, ale to je jedno.
1: To je jedno, prostě,
0: s klukama jsme se, ano,
1: no,
0: má ho tam, s klukama jsme se rozhodli, že si půjčíme na letišti v Katánii auto,
1: ano,
0: a budeme ostrov projíždět celý do kolečka dokola a budeme hledat schválně pláže, které jsou opuštěné, kde budeme jenom my 3.
1: Jasně,
0: a
1: tam
0: možná ještě nějaké holky.
1: Hele, ze zkušenosti taky. No, pokud pojedeš v Chorvatsku a uvidíš krásnou opuštěnou pláž, může tam být problém. Z nějakého důvodu je to zrovna opuštěné místo jako opuštěné místo. Jo?
0: Může tam být had.
1: No tak...
0: To může,
1: může tam být nějaká
0: holka.
1: Nástraha třeba, jo, z přírody. Aha. Určitě jo. A nebo je to místo, kde se strašně špatně leze do moře, nebo tam jsou, jako nevím... Může tam být pauk, jo? Může
0: Kdo?
1: Tam být ta ryba, na kterou když šlápneš, tak ti prostě vystřelí osten do nohy. Chápeš? Může tam být nějaká nástraha.
0: A proč mě strašíš?
1: Já tě nestraším, já ti jenom říkám...
0: Tak mě nech být, já si to udělám tak, jak chci.
1: Ale takhle, já jsem mířila k tomu, že pokud je tam ještě prázdno v určitou hodinu, tak to třeba může být nudistická pláž.
0: No a to mi... A to
1: ti nevadí.
0: A to nevadí.
1: Dobře, takže jo, tak v tom případě se ničeho neboj.
0: No, já se nebojím, já
1: jo,
0: půjdu.
1: Jo, ty se nebojíš, no? Ty ne.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
0: Já se nebojím a ostatní to zvládnou.
1: Jo, no, no.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
2: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

0: Je to šílené, ale vlastně můžeme pomaličku říct, že půlka prázdnin je téměř pryč.
1: No slyšet ti děti, tak tě ukamenuju teďka.
0: Ještě, že jsou ve škole.
1: 21. je teprve, to znamená, že máme ještě týden do konce toho prvního prázdninového měsíce, takže jako v klidu, hezky nohama na zemi, nicméně já se nedivím, že tady Pernický stříhá metr, protože on si pro letošek vybral a naplánoval dovolenou právě v srpnu, odjíždí, pokud se dobře pamatuju, 17. srpna, nebo tak nějak jako bude fuč, ten týden toho kolem toho 17. a letí do Sicílie a říkal před chviličkou, že teda letí s chlapama. Jo,
0: chceš to tak teda přijít přesně? 17. odlétáme, 24. se vracíme, jo? A letíme s chlapama, letím se svým tátou.
1: No.
0: A se svým dobrým kamarádem.
1: Takzvaná
0: pánská jízda.
1: No to je super. Tři je perfektní počet, já taky jezdívám jako s holkama ve třech, jezdíme, ale je to docela komplikované na to jako ubytování. Takže jste všichni tři na pokoji, nebo máte samostatné pokoje, jak to máte?
0: Právě, že komplikované to není vůbec, protože, jak už jsem říkal, my si půjčujeme auto. Do auta se tři
1: vejdeme. No to jsem pochopila.
0: Pronajímáme si apartmány, byty, což je taky super, protože do jedné postele se tři vejdeme, jo, takže...
1: Jak jako do jedné postele tři, jakože manželskou postel budete okupovat tři?
0: No tak teď jsem asi řekl něco, co jsem neměl, tak ne.
1: Že vy jako jedete tvrdý loukost, jo?
0: Ne, zas tak ne. My když jsme byli s Pavlem naposledy v Černé hoře, tři roky zpátky jsme byli v Černé hoře, tak je pravda, že jsme byli jenom dva. Pořizovali jsme si ubytování normálně jako jeden pokoj. Většinou jsme spolu spali i jako v manželské posteli,
1: ano,
0: protože prostě
1: pohodě,
0: vyšlo
1: chápu.
0: To levněji v pohodě.
1: Jo, o tom mluvím, ale
0: pravda
1: co ten tačka, nebo...
0: Pravda je, že teď jako nevím úplně, jak to budeme řešit, protože my se s Pavlem spokojíme s málem. Pavel je kamarád, jo, takže já a Pavel, můj kamarád, nám stačí jako málo, jo, my potřebujeme hlavně jako prozkoumávat ten venek, kde spíme už ve finále, nechci říct, že je jedno, ale není to to důležité. Ovšem pozor, přichází tady velké ale.
1: Taťka řeší, okay.
0: Taťka je jakoby člověk, který když jede na dovolenou k moři, tak pod pětihvězdičkový hotel prostě nejde. Jo, takže mám trošku strach, že zrovna s ním to bude problém, jo. Na druhou stranu, já jsem koukal na fotky Sicílie, tak to je tak krásný ostrov, tam to bude prostě super. Takže já doufám, že jako ty myšlenky trošku hodí stranou a že si to užije s námi.
1: Takže chápu správně, že vy nemáte v tuhle chvíli žádný booking, vy nemáte vůbec ubytování. Takže
0: vůbec.
1: Vy jste si zařídili jenom letenky.
0: Jasně. My když jsme s Pavlem letěli do té Černé hory, ty tři roky zpátky, tak v 17 to letělo z Katovic, byli jsme v Katovicích v 6, byli jsme odbavení, čekali jsme už vlastně, až nás pustí do toho letadla a Pavel se mě ptá, kamaráde, ty Honzo, jen tak jako mezi námi, a kde budeme večer spát? Říkám, Pavle,
1: pod hvězdama.
0: Já nevím. No, takže, a to jsou vlastně jako super dovolené a teď jsem byl s Pavlem na Kolorsech a Pavel říká, tyvo, víš co, já ti řeknu, že od té naší dovolené v Černé hoře já už jinak ani jako nelétám, mě to jinak nebaví. Říkám, no jo, Pavliku, to víš, já tě naučím ještě.
1: OK, tak vám přeju štěstí. My jsme taky jeli teďka s Ráďou na tu motorku. Taky jsme nebukovali nic dopředu a všechno jsme nechali na pocitu, kde nám jako bude dobře. Mm-hmm. Ale nám se třeba ve Slovensku stalo, že my jsme to ubytování nedokázali sehnat. Třeba. Ale nebyl problém, jsme měli vozítko, tak jsme se přesunuli do Itálie a tam už úplně bez problémů.
0: No vidíš, no, my taky máme vozítko připravené. To víme. To je jediné, co víme, že máme.
1: OK, tak jo.
0: Tak když tak spíme v autě.
1: Spít, no. Tam úplně ne všude se to může, ale tak vy jste kluci šikovní, že?
0: My se vyspíme i na pláži teď.
1: Ani to se nemůže. Ale říkám, vy jste kluci šikovní, vy to nějak jako...
0: Moni, už mi to nekaž, jo, já už začínám mít trošku strach s tebou.

0: Včera to teda nevyšlo, to mě moc mrzelo, protože po telefonu zněla Terka jako moc, moc sympatická holka a těch se po ránu moc nevidí, tedy tady je výjimka Monča, jasně jo, ale jinak jako, jinak se to moc nevidí, to se prostě musí nechat. Tak dneska uvidíme, jestli třeba Terka zkusí svou štěstěnu znova, a nebo se dovolá někdo jiný. No řeč je o čem jiném než o kvízu, že jo?
1: Jasně, platí stejně jako včera, že tenhle týden hrajeme o poukázku, která má hodnotu 2000 korun a uplatňovat ji můžete v obchodním centru Fórum Nová Karolina. Vy, co nejste z Ostravy, tak věřte, že je to ten obchodní, jsem chtěla říct dům, ale jako obchodní
0: ale
1: centrum
0: je.
1: V centru, jasně, ale tak je takové zastaralé ten dům. Je to obchodní centrum, které je přímo v centru Ostravy. Perfektní dojezd, já nevím, třeba ze středu, z vlaku.
0: Přemýšlela jsi vůbec někdy nad tím, co to je fórum? Co to znamená jako fórum? Já znám jako fórum, jako občanské fórum třeba, ale
1: jo, třeba.
0: Co je správná definice slova Fórum Nová Karolina? No protože víš, jako mě, fórum, co to je fórum? Shopping park, jako chápeš, jo? OC jako obchodní centrum, OD jako obchodní dům, jasně, ale fórum.
1: Myslím, že to vystihl celkem přesně.
0: Fórum je
1: má
0: původně latinské slovo označující veřejné prostranství, no, či náměstí v antickém Římě. No, tak podívejte.
1: Tak je prostě prostor.
0: Tak do Říma vám prostě dneska dáváme dvojku. No, není problém, jo, zařídíme to. Tak jestli chcete, tak až zazní véteru Fresh Radio a signál, volejte do studia a třeba zrovna právě dneska vy dostanete pozvánku do pátečního finále, protože jediné, co musíte, je odpovědět v časovém limitu na 10 otázek, poměrně banálních, ale je tam ale. Je tam ale.
1: A to ale je jaké?
0: No to ale je takové, že musíš odpovídat špatně.
1: Jo, jasně.
0: No, no tak pojďme tak příklad. Hlavní město Slovenska.
1: A nevím, třeba Varšava.
0: Ano, správně. Jakou barvu má červená růže?
1: Ok, žluto.
0: Jo, a takhle to má přesně vypadat. My věříme, že to zvládnete, držíme palce, prozradíme, že za chviličku jdeme na to.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: naopak. Volej do studia 77 337 1036.
1: Je nejvyšší čas dát si i dnes kvíz naopak. Dimitri Vegas do toho Silver. Nám trošku, no, a Silver, ano.
2: Mm-hmm. To musíš zmínit, protože jako Silver je skvělá.
1: Tak jo,
2: skvělý
1: tak
2: projekt.
1: Tak jo, tak jo, Silver a Dimitri Vegas, no tak je těsně předtím, než vyvrcholí dnešní kvíz naopak. 77 337 1036, to je telefonní číslo tady k nám do studia. Hrajeme o 2000 korun do obchodního centra Fórum Nová Karolina.
2: Otázky jednoduché, jich 10, musíte na ně odpovídat špatně. Je tam otázka z matematiky, je tam otázka z zoologie, otázka z hudební výchovy na základní škole, takže myslím si, že úplně v klidu, na pohodu.
1: Dobré ráno, kdo je na telefonu?
3: Dobré ráno, tady Aleš.
1: Aleši, ahoj. Odkud voláš k nám tady do Ostravy?
3: Z Ostravy, Mariánských hor.
1: To znamená z Ostravy do Ostravy. Výborně. Tak jo, Aleši, 10 otázek, které tě položíme. Ty na ně musíš v rámci jedné minuty odpovědět špatně. Když to stihneš, jsi v pátečním finále. OK?
3: OK.
1: Výborně. Seš připraven?
3: Já jsem.
1: Moni, ty seš připravena?
2: Jsem.
1: Já taky. Kdyby to někoho naopak zajímalo.
0: Kvíz naopak.
1: Aleši, dobré ráno, prosím tě, řekni mi, jak říkáme prstu, kterým ukazujeme.
3: Prostředníček.
2: Kdo nemá se dávat, nebo kde nemá se dávat holka modrooka?

0: Karolíně.
1: Dobře.
2: Kolik slabek má slovo had?
0: 12.
1: Jaké i napíšeš ve slově sjezdové lyže?
0: Měkké, dlouhé.
1: Dobře.
2: Co je to slanina?
0: Slanina je zelenina.
1: Co je více 4 plus 4 anebo 3 krát 3?
0: Více je 4 plus 4.
1: Perfektní.
2: Výborně. Kolikrát je písmeno O ve slově kolotoč?
0: Jednou.
1: Mm-hmm. Jakou barvu má červené víno?
0: Většinou takové žluté. Mm-hmm.
2: Kdo je větší, mravenec nebo hroch?
0: Mravenec.
1: A doplň, kdo chce moc, nemývá?
0: Nemývá štěstí ve hře.
1: A je to, ale jako to je všech 10 otázek, my toho víc nemáme, teda.
2: Teda Aleši, ale ty jsi strašný kecalista.
1: Ale já si Aleši pamatuju, Aleš už volával, takže on už má nacvičeno a fakt mu to jde, teda to je
0: jo, já jsem hlavně volal minulý týden, vyšlo mi to a v pátek jsem vám nezvedl telefon.
1: No
0: takže...
1: vidíš to, Aleši, rádi tě zase slyšíme. No to se teda ti řeknu, že se neozýváš zrovna moc rychle. V pátek smeškaný hovor a v pondělí.
2: Co v pondělí, dneska je úterý.
1: Úterý a úterý reakce teda.
2: Teda Aleši, jako no tak co s tebou, tak pochopitelně opět jsi i tento týden v pátečním finále, o tom žádná. No a když na tebe v pátek vyjde štěstí, tak prosím tě, měj telefon u sebe. Co jsi dělal v pátek, proč jsi ho nezvedl?
0: Já jsem se bavil s kolegou a měl jsem telefon ještě stišený jako z noci.
1: Aha, takže úplně. No jo, to nás mrzí, ale dívej, možná se
2: tak
1: to bude opakovat. Takže...
2: Hlavně to Aleše muselo mrzet, jo?
1: No, to viděl. No nic. Tak, Aliku.
2: Aliku, tak hezky pozdrav a čau.
0: Jo, dobře, mějte se, čau.
1: Taky se mějte, ahoj.
2: No, tak Aleš to zvládnu.
1: Je, ale to přesně ono, že?
2: To je držák to je prostě. Jako, no. Aleš je držák, jako, že tam co si budem, je to držák. No, tak snad
1: jestli
2: se...
1: to má být jeho, tak ten osud mu to znova
2: nadělí. Tak to bude jeho, je to tak, no. A kvíz naopak opět zítra. Opět zítra budeme soutěžit, vy budete špatně odpovídat.

0: muzika, co? Co na to říkáš?
1: Fresh Radio.
0: No takový Dior, MK. Co na to říkáš, co?
1: Fresh Radio, posloucháte Fresh Radio.
0: Líbí se ti to?
1: Fresh Radio.
0: Mám takhle pouštět dál?
1: Přesně, ne. Pokouším mou trpělivost dneska.
0: Tak mi řekni, jestli se ti to líbí nebo ne.
1: Líbí se mi to moc.
0: Chtěla bys slyšet, jaké bude počasí dneska?
1: Buď tak hodný.
0: Chceš?
1: Myslíš si, že nás potěšíš? Tímhle.
2: Počasí.
1: Počasí.
0: Nevím.
1: Počasí.
0: Maximální teploty dneska u nás tady v Ostravě okolí 21 až 23 stupňů Celsia, nic vysokého, ale zase zima to taky úplně není, jo, jakoby.
1: Asi, polojasno, asi už jsme byli zvyklí na horší.
0: Polojasno během dopoledne, odpoledne spíše oblačno, je i možnost, že maličko sprchne, tak s tím počítejte, teploty v noci jenom kolem 12 stupňů Celsia. No a pokud se dneska třeba chystáte na hory, tak v maximálních teplotách 18, polojasno a v noci kolem 8.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
1: Zdravotníci ošetřili během letošního festivalu Kalesov Ostrava téměř 1400 návštěvníků. Převažovala drobná poranění, dehydratace a alergická reakce. Vzhledem k 10 000 účastníků šlo o standardní počet zásahů. Nová terénní trať vodná pro amatérské cyklisty vznikla v lese nad Palkovicemi. Vlastními silami ji tam vybudovali nadšenci, kteří chtějí k adrenalinovému sportu přilákat mladou generaci. Od parkoviště na startci každý musí kopec vyšlapat. Do budoucna není vyloučeno, že v místě vzniknou další tratě s různou obtížností. Náročná sobota to byla. V jeden den zasahovali ostravští letečtí záchranáři u dvou případů zranění turistek. Odpoledne vyletěl vrtulník do Staré Vsi na Bruntálsku a za soumraku do Beskyd. Na pomoc přispěchali i členové horské služby. Obě ženy skončily v nemocnici. Svěřenci Romana Skuhravého začínají nový ročník šance ligy ve Zlíně v sobotu. V pondělí ale Baník spustil předprodej lístku na domácí premiéru proti pražské Slávii. Utkání proběhne v sobotu 1. srpna od 17 hodin.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: No a na cestách v Ostravě nic. Je to pohoda, je to v klidu. Žádné kolony, žádné bouračky. Díky za to, jezděte opatrně. A další informace posílejte na 77337136.
2: Doprava.
3: Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon Appetit. Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Dobré ranko, přejeme i po 8 hodině, posloucháte ranní Bon Appetit a Fresh Radio, Monika a Honza.
1: 23. který je to den v tomto týdnu?
0: Sobota.
1: Blbost. Tohle by měl být čtvrtek.
0: Tak je to čtvrtek, ano.
1: Jo?
0: No.
1: Zkontroluj mi radši, já myslím, že je to čtvrtek.
0: Jo, je to čtvrtek.
1: A je to den, kdy začíná Štěrkovna Open Music. A my přesně v ten den ve čtvrtek tady ve Fresh Radio budeme mít návštěvu, přijede pohledná, sympatická, dobře stavěná, doufám si tvrdit. Jako
0: no,
1: sexy,
0: tak to se,
1: že?
0: Tak kdo?
1: Tak kdybyste měla tady... Marci už tady byla, přijede zás. Ale já mluvím o tom, že tady bude DJka Andrea Pomeje, která vystupuje ve čtvrtek i právě na Štěrkovna Open Music. Bude hrát živě nějak od 12:30 dál, tak nějak do 13:45. A my předtím zneužijeme k rozhovoru tady na Freshi. A pokud se nepletu a Aleš na ní bude hodný, tak třeba by mohli rozdat i nějaké lístky ještě na to Štěrkovno.
0: No jasně, třeba. No tak snadý Aleš zneužije jenom k rozhovoru, dejme tomu.
1: Určitě. A Aleš tady nebude sám, už si pozval na pomoc Marka a
0: no, se zastavím
1: i já, takže neboj se.
0: Mohl bych přijít i já, prosím?
1: Jako teoreticky bys mohl přijít i ty.
0: Já bych se na ní taky chtěl podívat.
1: Určitě, jako myslím, že Andrejka takhle ze zpráv, co my jsme si prohodili, je to sympatická, milá holka. Mm-hmm. A tak jestli tady bude mít jednoho chlapa nebo tři,
0: no,
1: tak to, že si, to, já si zvykla.
0: To ona zvládne.

0: Festivaly jsou v plném proudu, ono to prostě k tomu červenci tady u nás na Ostravsku a v metropoli obecně patří. Štěrkov na Open Music začíná už ve čtvrtek, my jsme to řešili, že dokonce ve čtvrtek tady bude i Andrea Pomé, DJka, která vystoupí na festivalu Money, ale mě zajímá, na koho se nejvíc letos těšíš na Štěrkovnuty, tedy pokud vůbec jdeš.
1: Poprvé letos jdu a beru Senátora. Takže tam budeme jakoby ve dvou a on měl jasné přání, on přesně ví, co chce a on chce v pátek vidět Jarka Nohavicu.
0: Teda ale ten takže, je skvělý.
1: Jo, my tam ale půjdeme tak nějak, já nevím, v podvečer, zase nemoc pozdě, abychom...
0: Ale on je pozdě právě Nohavica,
1: no,
0: není
1: on je kolem sedmé,
0: 10.
1: Ne? Ne, prosím ne, tě, on bude kolem sedmé, osmé, no, pozdě určitě ne.
0: Už chodí spát možná, že? Tak jo.
1: Počkej, 19.30 do 19:45 bude. Mm-hmm.
0: Jo, tak to se uvidíme, protože já mám Nohavicu taky napsané ho ve svém seznamu.
1: Bucket listu,
0: ale já bych rozhodně nezapomenul třeba na kapelu Ženasky nebo No Name a rozhodně, na koho se já moc těším, protože je mi jeho tvorba moc blízká, tak je Marcel.
1: Bude tam v sobotu.
0: Těším se moc, tak se vidíme na Štěrkovně a bude to jízda.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Dobré ránko, dobré dopoledne na Freši, posloucháte i v úterý ranní Bon Appetit. Monča trošku v časovém presu, protože ty už se pomaličku balíš, tak já jenom, jestli mi prozradíš, kam dneska tak spěcháš.
1: Vysvětlím, nebo... protože jsem správně, pokud si pamatujete, tady v tomhle týdnu neměla být úterý, středa, čtvrtek. My jsme měli v plánu takový rodinný pochod B7,
0: tripík.
1: Neříkám, že bychom to zvládli nějak jako v urputném čase, ale chtěli jsme si projít trasu B7, jako ve třech, přenocovat, kde nám bude hezky, ale nakonec nám do toho hodili vedle doktoři, jsme zjistili, že musíme s Voťasem na očkování, takže...
0: Ale...
1: Místo výšlapu máme klidový režim.
0: Místo B7 je O1.
1: Ale aby ti nebylo líto, tak já si třeba den volna vezmu v srpnu ještě před tvou dovolenou.
0: Ne, to mi líto není, to klidně ne, jako nemusím.

0: On zase chystá na Sicílii, dovolenou bude čerpat v srpnu, my jsme v očekávání a přejeme mu, ať se tam má hezky.
1: Já jsem moc rád, že mi to tady výbor schválil, tu dovolenou.
0: Máš to odklepnuto. Jenom mi řekni, jaké máš náklady, respektive kolik myslíš, že tam utratíš?
1: No, tak já si sebou vezmu nějaký budget, ale nebudu ho chtít utratit celý, že jo?
0: Tak moje, jaká je tvoje představa? Babička, bavíme se o jídle třeba.
1: Hele, moje babička jednou poslala mého strejdu z Přerova na výlet do Prahy, řekla mu kdysi dávno, Jarečku, tady máš 500 a ne, že to všechno utratíš. No aha. A Jareček se po týdnu vrátil s 500.
0: Jo, ale já to znám. My třeba můj taťka dával na školní výlety 100 a říkal, tady máš 100 a až přijedeš, tak mi dáš 2.
1: No, zpátky k Sicílii, že jo. Jako budget na Itálii, já nevím, já v Itálii přiznám se, nikdy nebyl,
0: okay.
1: Takže já vlastně ani jako nevím, co mě čeká, jinak, jaké ceny, nevím.
0: Jinak, kolik jsi ochoten euro dát za pizzu třeba?
1: Já to neumím na eura, ale na koruny. Jo, takže ti to řeknu na koruny. Jsem ochoten dát za pizzu na Sicílii jednu pizzu 350 korun
0: tak
1: maximálně.
0: Tak to si na nějakou margaritu a ten základ to určitě bude v lidu.
1: Jo, ale žádná lepší to nebude, jo?
0: Dívej se, tam se pohybují pici od 8 euro třeba do 15, do 16, podle toho, co chceš na to.
1: Jejda, ale to je hodně.
0: No dobrý, tak to je pizza.
1: Tak já nebudu
0: kolik
1: jíst
0: chceš
1: pizzu.
0: Dát za pivo?
1: Za pivo 60 korun.
0: No tak to budeš o vodě, kamaráde.
1: Dobře, tak pojďme něco jiného ještě.
0: Kafe, kolik by si dal za kafe?
1: Káva maximálně do 100.
0: Tak to si jak ta paní turistka z Bulharska, která se rozčilovala, že za cappuccino chtěli 4,95, bavíme se v eurech,
1: ano.
0: Takže nějakých, já nevím, 110 korun a jí to připadalo hodně.
1: No a mě taky.
0: Jenže uvědom si, mě to jako, dobře, je to dost, ale vem si, že 110 korun dáš za kafe u nás v Ostravě.
1: Já vím, no, dobře, tak já víš co, tak já zůstanu asi doma nakonec.
0: No, výborně. Takže já si vyčerpám
1: to. Chceš tu letenku?
0: Víš, že i jo.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
2: Vyhrávej skvělé ceny. STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: My už tam budem.
6: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
7: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
8: Stegosaura.
9: Vteřinku, jenom něco pošlu.
8: On chodí, jde k nám.
9: Jo, jo, už to skoro mám.
8: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
9: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
10: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku.

0: No za chviličku je to tady 9:00 před námi, my se loučíme, čau, adio. Monika je oblečená, ta už utíká, jo, takže my vlastně jakoby už nemůžeme nic moc ani jako rozebírat. Moni, měj se, ať to dobře dopadne. Jo.
1: Jasně, děkuju ti moc.
0: A zítra.
1: Zase jsme to dokázali. Prostě jste s náma zvládli další zákeřné ráno v tomhle týdnu. No a zítra se těšíme na další.
0: Zákeřné bude i zítra, tak moc se na vás těšíme, buďte s námi a hlavně ať ten den vám dneska co nejrychleji uteče.
1: No a po 9:00 best of taky uslyšíte Lumíra Morskovského, naše.
0: Naše kluky.
1: Aleše Brunu, tak snad to bude hodina, která vás bude bavit, no a pak standardně Siesta, JJ tady ještě bude předtím, no a odpolední dvojka Marek s Mikaelou.
0: Zítra ahoj.
1: Ahoj. Let's get the party started.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Fresh Radio. Fresh Radio.
6: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh. Vím, že jsi opět neobědvala, když tady vykrádáš hroby všech skříní a hledáš, co se dá, kde dá sníst.
1: Ty jsi takový bonzák, ty na mě všechno řekneš, to je strašné.
0: Ne, ale já jsem hodil jenom takový ten, protože abych ti řekl, co jsem si dal já, víš, jakože na oběd.
1: Jenomže já jsem oběd měla, mě chytla prostě jenom mlsná odpolední.
0: Tak tady bože, do sebe cpe cukry do kávy a takové ty
1: kávu
0: další věci.
1: Kávu ještě možná dala.
0: No, vidíš, tak si udej. Horší já jsem měl hlad a měl jsem chuť na česnekačku. Jo?
1: No.
0: Tak jsem si uvařil klasický svůj půllitrový hrníček, 6 deci, půllitrový hrníček česnekačky a říkám si, a dneska si dám, a vzal jsem úplně čerstvý česnek, který ještě ani nebyl suchý, tak jsem samozřejmě jsem si oloupal celou palici.
1: No.
0: A všech těch 14 stroužků jsem si dal do toho půllitrového hrníčku.
1: No, to jsi neudělal.
0: No, to jsem teda udělal, tak moc mě dneska neštví, nebo tě pozvrací. Best of Fresh.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Manžel Whitney Houston, americký zpěvák Bobby Brown, zažil svůj první velký hit už v 9 letech, co by člen New Edition. A než naučil svou ženu pořádně lítat v drogách, na což ve finále ve vaně dojela, udělal i několik velkých hitů sám. Every Little Step, My Prerogative, Jumpin' Around, ale taky Two Can Play That Game. A my si dáme tu poslední jmenovanou.
0: Alešův Old School.

0: Rádio.
1: No, super.
0: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Fresh Radio.
7: Fresh Radio. Fresh Radio.
6: Plné té nejčerstvější muziky.

0: Fresh.
1: Oni se nebojí
2: potom. Bodu B a nebojí se.
1: Mají stejný efekt jako vy chlapi po tom alkoholu. Vy chodíte oslovovat ženské, na které byste v životě neměli. Takže lení chodí prostě jako do cest, skákají před auta. Takže až budete moci říct, že jelene, oči máš zelené. Takhle zblízka ho můžete
2: poslouchej,
1: vidět.
2: Poslouchej, takže my chlapi, když jsme opilí, říká, že se nebojíme.
1: Ne.
2: Stejně tak
1: ztrácíte
2: jeleni.
1: Ztrácíte zábrany.
2: A co vy ženy, když jste opilé? No my, tak to se zvědaví teda, pojď.
1: My máme podle mě opačný efekt. My bychom neměli být opilé, protože nám to naopak... jako nám to ubírá.
2: Moni, motáš
1: jo,
2: se.
1: Nám to jako ubírá. Vám to pomáhá k tomu se odhodlat k činu. Ale nám si myslím, že nám, že to jako... Že to prostě...
2: Tak a teď podle mého pocitu, jo, si myslím...
1: No, že ztrácíme.
2: Já si myslím, že vy ženy opilé jako rozhodně nestrácíte, jo, naopak si myslím, že vy máte taky povolněji.
1: Dobře, a ty by si takovou opilou ženu jako chtěl?
2: Já v žádném případě ne.
1: Tak vidíš, takže ztrácíme, i když v tomhle případě.
2: No, ztrácíte třeba nás, že jo.
1: No, třeba Prnického, no dobře, máš pravdu, o nic nejde. Best of-

0: Vladimíra Mockovského.
1: Single VIP vzniká v Německu, a to anglickým DJem Seanem Bakerem. Vznikl prakticky na zakázku, a to pro jeden taneční festival. Sean Baker chtěl totiž vytvořit hymnu pro sportovce i klubovou smetánku. Track se stal rychle synonymem pro vstup na taneční červený koberec. A dodnes patří ke skladbám, které spouští vlnu euforie.
0: Milé

0: Dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediný až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: JJ na Fresh Run.

0: Doprava. Doprava.
1: Lehce po desáté hodině, dobré úterní dopoledne, nevím, jak je tomu aktuálně u vás, tady se začíná trošku zatahovat. Dokonce nějaké mraky na obloze, jo, to jsme neviděli, no vlastně jo, minulý týden pršelo, že jo. Dobře, tak na cestách žádná komplikace v online systému, jenom si tady dovolím pozornit zase teď z vlastní cesty, křižovatka kousek vedle nás, to znamená Českobratrská u konzervatoře, odbočujete doleva směrem k nám, k plynárnám na Poděbradku, pokud se nepletu. Tak hned za křižovatkou stojí odstavené porouchané auto, pan tam běhá s vestou, asi má nějaký aktuální problém, který snad vyřeší, každopádně je to tam trošku jakože užší, tak opatrně.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: JJ na Fresh Radio každý všední den od 9.

0: a sexy bitch.
1: Koukám, dáme ještě jedno autotéma, když nebyly žádné bouračky, tak aspoň něco přidám. A to téma není moc pozitivní, ať už pro Volkswagen, ale celkově pro Evropu, jakožto myšlenku zaměstnaneckou. A vztahuje se k asijským trhům, že jo? Ty už dlouhou dobu jsou brány jako ty hlavní. Čína, Indie, prostě to, co prodáte tam, tak neprodáte prakticky po celém světě dohromady, takže všechny, už spoustu let zajímá hlavně Čína, Indie a podobné země, na nás se, a řekněme si na rovinu, kašle. No ale už to taky přestává fungovat, protože Volkswagen se trápí v Indii a tak normálně zvažuje, že by svou divizi Škoda Auto Volkswagen India prodali. Nebo prodali podíl aspoň. Cílem je samozřejmě získat nějaké ty kačky a oporu na trhu, kde se VWčku dlouhou dobu jakože nedaří úplně prorazit, protože já bych to řekl jednoduše, je to evropská značka, tudíž ta historie a tradice, všechno, my to tady známe. Ale v Indii o tom moc neví, že jo. Tam jakožto v zemi následující britské královny kdysi dávno, tam by fungovaly jiné značky, které už jsou dneska v podstatě vlastně všechny čínské, že jo?
0: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
9: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
9: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
9: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
9: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.

Jednu lokální informaci o Sravsku si dovolím. A tak nějak mi asi ušlo, že byla nějaká oficiální otevíračka, tak to uvedu nejdřív, abyste viděli, o čem se bavíme. Nová střelnice vznikla. Ono, pokud jste Ostraváci a jezdíte přes křižovatku Vodárny směrem nahoru k Feroně, tak vlastně před Feronou kousek se už před několika lety doslova začala stavět budova. Nejdřív se spekulovalo, že to má být nějaký nový shopin, a pak se nějak se zjistilo, že to teda bude střelnice. A teď koukám na jeden z čerstvých dnešních článků v našem regionu a vypadá to, že už je oficiálně otevřena. Nevím tady, jestli jenom pro politiky a papaláše, jak se říká, aby se nafotili a udělali si storíčka a kochali se tím, co pro nás nedělají, že? Klasika. A nebo už je pro veřejnost, ale už je minimálně hotová, což je to zásadní, tak jsem zvědavý. Nejsem úplně fanda střílení, nikdy mě tenhle ten druh koníčku neoslovil. Ale na druhou stranu, zase než střílet do někoho živého, je to lepší varianta, ne?

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie.

0: Člověk si tak nějak řekne, že když jste vědec, tak prostě vyvíjíte a zkoumáte, ale samozřejmě věci se trošku asi nějak musí odreagovat, takže se objevila nová studie, kterou zveřejnili ortodontisté a ti pomocí počítačových úprav se snažili vytvořit ideální ženskou i mužskou tvář. Ty vytvořili a pak je srovnávali s obličeji známých osobností, které se budou podobat nejvíc. No a máme tady vítěze. Nejblíže výsledku ideálu krásy podle ortodontistů má u žen Margot Robbie. Jo, souhlasím. A u mužů o něco méně známý, ale taky už celkem jakože hodně povědomý britský herec. Teď mi to uteklo to jméno. Jo, Henry Cavill. Hrál třeba nedávno Supermana, jo, jinak úplně ještě nepatří do té top ligy, kde se řekne jméno a hned se vám vybaví nějaký mega hit, ale já myslím, že o něj to přijde. A pak je tam ještě třetí jméno a to jsem se musel podívat a to je Elsa Hosk. Vůbec jsem netušil, kdo to je a zjistil jsem, že to je švédsko nějaká skandinávská modelína, blondětá, moc hezká. A pak mi došlo, že to mám vlastně doma, trošku v jiném vydání. Takže já mám v podstatě doma téměř ideál krásy.
1: JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

0: stegosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí, jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Fresh Radio.

0: Jedno z takových mouder, které pravděpodobně pravdivé nejsou, ale spoustakrát spousta lidí je cituje, hlavně třeba když se blíží volby, je, a teď počkejte, já si to musím dát v hlavě dohromady, ať to řeknu správně, že kdyby volby něco dokázaly změnit, tak už je dávno zruší, že jo? Tak nějak se to říká a dost často se to přisuzuje, že to snad kdysi dávno řekl Winston Churchill, ale už jsem četl několik snad článků na to téma, že to vůbec není pravda, že to prostě někdo vymyslel a začal to tak prezentovat. Ale vypadá to, že je první politik, který si toho té myšlenky chopil a vzal ji za svou, protože nikaragujský prezident Ortega oznámil, že v zemi už žádné volby nebudou. Včera je oficiálně zrušil a on v té zemi vládne od roku 2007, takže už by měl dávno asi vypadnout a umístit místo, uvolnit místo někomu novému, mladšímu, nebo lepšímu, těžko říct. Jenomže ne, on si to prostě hezky takhle upravil a zdůvodňuje to tak, že dny, kdy by se strany podporované Yankees a somocisty mohly vrátit k moci, jsou u konce, nikdy více. No, taky cesta. Pravda, on se k té své moci v roce 2007 taky nedostal úplně férově a v těch dalších volbách, když už teda byl prezidentem, tak své protivníky v podstatě likvidoval. Ne úplně doslova do písmena, ale minimálně je zavíral a podobně. No jo, no, vybudoval si prostě své království, ve kterém si teď udělal nový zákon, že zřejmě dokud bude živ, tak prostě bude prezidentem a hotovo. Žádné volby. Co myslíte, brali bychom to u nás?
1: Posloucháš Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Blíží se 11. hodina, na cestách ku podivu klid. Možná je to i tím, že je zataženo a spousta lidí je najednou zmatená. Tak doufám, ať to vydrží.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. I get those goosebumps every time, yeah.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Tady koukám na jednu zprávu, která mě trošku jakože i překvapila, protože když se řekne herec, tak člověk si samozřejmě překvapí, myslím úspěšnější herec, tak člověk si řekne, jo, ti jsou v klidu. No a teď se posuneme trošku v čase. Dětská hvězda, respektive naopak hvězda dětských filmů, Michála Kudláčková, normálně byť se úplně v českých hercích neorientuju, tak si vybavuju tuhletu kdysi dávno dívku. A teď se posuneme do současnosti. Dětská hvězda Kudláčková žije nelegálně v mobilním domku někde v Praze, líčí sousedé a stěžují si na ní. To je zvláštní, že člověk řekl, že herečka česká žije na tom velmi dobře, dost často. No, asi ne, každý má to štěstí. Vzpomeňte si, ve kterém filmu hrála?
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Fresh Radio.
2: Jsme metropolitní rádio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka, porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutu bar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice, Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

Uprostřed dovolených jsme někteří, teda já ještě ne a ani netuším, ale doufám, že nějaká vyjde. Nicméně dost často se možná, když už jste někde ve světě na dovolené, dostanete do takové situace, kdy si říkáte, tyjo, tady by se mi líbilo žít. No, tak máme tady takové zhodnocení zemí, kde by to stálo za to? Kde vás nečekají žádné nepřátelské místní jakoby skupiny obyvatel, kde to ani co se týče papírování a byrokracie funguje celkem bez problémů, tak abyste věděli, kam mířit, jo. Mezi zeměmi vedou na prvním místě Island. Nevím, jestli bych chtěl úplně do Islandu, vzhledem k tomu, že mám rád teplo, tak tam člověk moze. I když kdo ví, že zase jsou tam místa, kde je teplo. Potom Lucembursko, což je v podstatě totožné pásmo, jako jsme my, takže se vším pozitivním i negativním v rámci počasí, ale asi lepším životem. A na třetím místě to bych typoval Nový Zéland, tam bych typoval, že bude hodně vysoko. No a když se to veme konkrétně na města, tak na prvním místě je Curych, na druhém Singapur, tyjo, tam to je takový jakože už technologický prostor a ne město. A třetí Tokio, tam se chci jednou podívat, doufám, že mi to jednou vyjde. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Fresh Radio.

zubařičky dětské, protože to byl hlavně asi dětský zubař. A následně za použití umělé inteligence z toho dělal porno. Jo, jakože stahoval porno, dětské porno, a těm anonymním postavám z internetu nasazoval pomocí AIčka reálné obličeje těch jeho pacientů. To si asi řeknete, tak asi to úplně v hlavě v pořádku neměl, že? Napadlo mě to taky. No a na to se pochopitelně přišlo. Problém, že skoro 30 z těch dotčených dívek přitom nebylo ještě ani 15. A teď jakoby to, co mě ale zase osobně naštvalo, za čin odešlo do okresního soudu v Ústí nad Labem s podmínkou. A dokonce se ten soudce vyjádřil, že se jednalo jenom takovou klukovinu. Tyjo, tak mám pocit, že soudce má asi podobnou zálibu. To ne, jako za dětské porno by měly být tresty v jakékoliv podobě. Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Tak chvíli jsem si lehce dovolenkoval, ale jsem zpátky. Zdravím všechny, kteří ladí fresh, ať už děláte cokoliv, ať už to děláte s nadšením, nebo jenom děláte, že to děláte. Myslím, že za chvíli přijdou zajímavé informace, budou se týkat počasí, ale ne toho našeho, to je teď takové relativně v klidu, ale toho jadranského, tak pokud je Chorvatsko destinací vaší dovolené, tak určitě poslouchejte. No a muzika ta je bezvadná, Switch Disco, Black Eyed Peas, to jsem se těšil, až si dáme další pecky.
1: Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Jste na Freshi, zmiňoval jsem, že se budeme bavit o počasí, týká se to oblíbených destinací i v rámci českých dovolených, což je třeba Istrie v Chorvatsku a obecně celá ta oblast Dalmácie, protože teď bude přecházet z Itálie studená fronta právě směrem na Chorvatsko a tak se na tom rozhraní budou tvořit bouřky, které mají být velmi intenzivní. První takové náznaky už se objevily během ranních hodin, zasáhly severní Chorvatsko právě včetně Istrie, ale odpoledne a večer to má být ještě mnohem intenzivnější, tak pokud tam máte nějaké známé, tak jim třeba pošlete zprávu, i když tam to asi všichni sledují, protože meteorologické předpovědi hlásí celkem silné větry a taky tornáda, která by se tam mohla zjevit, včetně toho, že na některých místech můžou padat i kroupy. Tak opatrně, pokud tam třeba právě míříte na vaši dovolenou.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Kdy už tam budem? Kdy už tam budem? Kdy už tam budem?
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
10: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
11: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.

American Boy, 3 minuty po půl jedné na Freshi, posloucháte Siestu. Někdy je zvláštní, jak neuvěřitelné historky se dokáží objevit i v takové civilizované zemi, jako je Francie. Jeden z příkladů, dívka šla do nemocnice na operaci kotníku a když se probudila po operaci, zjistila, že může normálně hýbat nohou a měla plnou pusu vatových tamponů, protože lékaři ji omylem, který se teda teď bude prošetřovat, místo operace kotníku provedli vytržení zubů moudrosti. A hned všech 4. Což teda sebou přináší i nějaká rizika, protože i ta anestezie, která byla připravena pro pacientku, která šla trhat zuby, byla asi jiná než pro ní, která měla mít jenom operaci kotníku. Rodina samozřejmě zděšená, dívka taky v šoku a teď se to bude řešit právně. No ale zajímavé na tom je, že tohle není zpráva z nějaké rozvojové země, ale třeba z Francie. Tak pozor, až budete na operaci, hlaste dopředu doktorům, s čím tam jdete. Siesta.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Sunset Days, ladíte fresh a doufám, že nás budete ladit i dnes po 17. hodině. Aleš Bruna připravuje další fresh mix. Uslyšíte mimo jiné novou Beyoncé, bude Dimitri Vegas a přidá i další pecky třeba od Justina Biebera a nebo Icona Pop. Další věci už si poslechněte osobně mezi 17. a 19. To nejlepší z té aktuální, ale i z té dobré oldies taneční scény u Aleše ve fresh mixu na freshi.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Arena Grande a Weekend Be Friends, tady je Fresh a Siesta. Teď to bude něco o sociálních sítích, na kterých se občas objevují hejty, sem tam někdo prostě má chuť napsat někomu, že vypadá hnusně a podobně. A to se občas děje i takové paní, jakou je Olga Menclová, která vypadá mimo jiné teda pořád velmi dobře a krásně. A ta se rozhodla svým hejterům na sociálních sítích, kteří urážejí kvůli jejímu vzhledu, natočit video, ve kterém komentuje to, že ve chvíli, kdy budete chtít napsat, že jsem hnusná nebo něco, tak to budu akceptovat jenom, pokud přiložíte taky vlastní fotku, ať se můžeme zasmát na obou stranách. Já myslím, že je to docela dobrý nápad. Možná by to tam Facebook mohl dát jako takovou funkcionalitu, že když chce někdo psát hnusné hejty, bude to podmíněno tím, že tam bude jeho ověřená aktuální fotka. Možná by jich ubylo těch hejtů.
1: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio.

Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Stan Fresh je za chvíli Tiesto nebo Chainsmokers, teď ale 2:13 míříme na cesty.
1: Doprava!
0: Začneme tou aktuálnější dopravní nehodou, která byla zhruba ve 12:45 v ulici Orlovská v Ostravě, kde se srazila dvě vozidla, teda respektive osobní auto s motorkou. Tam se to ještě možná řeší. A co je ještě v řešení, je taky dopravní nehoda, která se udála dnes okolo 11. hodiny na silnici 68 v obci Hnojník. Tam se srazila tři osobní auta a na místě zasahovaly složky IZS a tam ta komplikace a drobné omezení v provozu bude určitě minimálně do nějaké 14. hodiny. Takže opatrně i na cestách, ale s dobrou náladou. Muzika, která vás čeká za chvíli, rozhodně stojí za to.
2: Doprava?
1: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
4: Siesta.

Dasha Austin, taky Fresh a naše pondělně úterní odpoledne, ne, opravdu už je úterý. A chtěl jsem vás taky informovat o tom, že ve čtvrtek tady budeme mít zajímavého hosta, protože v rámci festivalu, který nás teď čeká, Štěrkovna Open Music, se můžeme těšit nejenom na takové ty klasické opory každého dobrého festivalového programu, jako je Jaromír Nohavice, Janek Ledecký s Janáčkou Filharmonií, Ostrava, David Koller, Bára Poláková nebo Marpo a taky Ben Christoval, ale budete mít možnost poslouchat taky DJské sety a jeden z nich bude hrát náš host Andrea Pomeje, DJka, která tady bude ve čtvrtek u Aleše mezi 17. a 19. hodinou. Budeme se bavit o tom, jak to bude vypadat na Štěrkovně, jaký set si chystá a možná, že kousek taky zahraje přímo tady v éteru. A její vystoupení na Štěrkovna Open Music pak bude ve čtvrtek od 23.35 až do čtvrt na dvě. Takže určitě doporučujeme Andrea Pomeje ve čtvrtek s Alešem tady na Freshi. Dejte si to. Fresh!

0: slyšíte Fresh, tohle byla Pink a Sting a Marshmallow a Dreamin. Teď jeden příklad zajímavé jízdy autonomním taxíkem, která se odehrála v Kalifornii. Dva týpci se rozhodli, že si udějí takové veselé odpoledne, trošku už posilnění alkoholem si objednali taxi bez řidiče a během toho měli v autě trošku party a ještě vystřelovali z kuličkové pistole na kolem jdoucí a měli z toho velkou legraci, ale všiml si toho dispečing taxiku, no a tím, že je to vozidlo autonomní, tak se mu dalo taky nařídit, kam by mohlo jet, takže tyhle dva týpky zavezlo přímo před policejní stanici, takže tam už na ně čekali policisté, kterým pak museli svoje jednání docela dost dlouho vysvětlovat. Je to určitě zajímavá zkušenost. Uvidíme, jestli se někdy objeví tyhle taxiky taky u nás. Člověk si tam sedne a teď budete muset důvěřovat, že ten taxik pojede opravdu tam, kam chcete a že ho třeba někdo nehekne a neodveze vás někam úplně jinam. Ale těším se na to, až to přijde.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

další skvělý track v našem programu Chainsmokers a Echo. No a ještě informace, která je pro ty z vás, kteří se chystáte stejně jako my na festival Štěrkovna Open Music. Ten začíná ve čtvrtek a od včerejšího dne až do středy si můžete jednodušeji vyměňovat vaše vstupenky za pásky a tím prostorem, který tak může ulehčit třeba čekání ve frontě pro vás je Outlet Arena Moravia, kde přímo u vchodu do správy centra probíhá páskování až do středy. Tak si skočte na nákupy, hodit nějaký nový outfit a u toho si taky můžete jednoduše vyměnit vaše vstupenky za pásky na festival. Tak se těšíme, ve čtvrtek to vypukne a bude to už třetí hezký festival tradičně v rámci festivalové léta tady na Ostravsku a okolí. Tak jo, doufám, že se potkáme a že si užijeme další skvělé dny plné úžasné

0: Lady Gaga, Blood Mary. Taky už za chvíli třeba DJ Antoine, Imagine Dragons, a určitě zkontrolujeme taky aktuální situaci na cestách. Tak kdyby něco bylo, určitě napište 77337136, ať můžeme eventuálně upozornit i další řidiče. Díky moc.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Letní rande stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Ještě malá exkurze do ranního programu, o čem dneska debatovali Honza s Moňou, poslechněte si. Best of
1: Fresh. Mikaeli máma poslala písničku, která je věnovaná Monči, tak dneska je takový jako jukebox na nečisto o něco málo dřív. Moni, tato písnička je pro tebe, jen pro tebe a pro nikoho jiného.
2: Pod kamenem. Ale víte, co je fajn? Že když potkáte takového vetřelce hnedka po ránu, tak vám to nastartuje metabolismus.
1: Nic tě nepřekvapí. A Pernický to je pak v pohodě.
2: Já můžu dneska potkat kde jakého vola. A vlastně si budu říkat vítej.
1: Ahoj.
2: Ráda tě vidím. Best of Fresh. Posloucháš Fresh Radio.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Máme tady jednu dopravní nehodu, která se týká obce Ostravice. Tam se před chvílí srazilo osobní a nákladní auto, takže tam určitě projíždějte aktuálně velmi opatrně, je to přímo po Ostravici. Jinak ale celkem klid, tak doufejme, že to vydrží. Užijte si taky odpoledne. Rychlá rota už je na značkách, za chvíli máte tady na Freši.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Být či nebýt, toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Fresh Radio.

0: 14 hodin a 6 minut, úterý 21. července, to je asi nejlepší písnička, kterou může začít rychlá rota. Ahoj ženská, jsi tady?
1: Nazdar chlape, jsem tady. A budu. Jen budeš, tak se mě dneska nezbavíš.
0: Tak jo, tak jo, tak jo, tak super, tak pojďme si dát ještě jednu písničku, pak si pokecáme více teda, jo? Co?
1: Jo.
0: OK.
2: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: A jsme tady.
1: Jako teď už doopravdy?
0: Teď už doopravdy.
1: To byl jenom nácvik?
0: Jo, to byl takový nácvik, takový ten jakože vyhypovaný tím skútrem, rozumíš, takže teďka už je to úplně
1: jako
0: v klidu.
1: Jako ty ses hodně zklidnil, ale... To ti takhle stačí málo, že se změní písnička a podle toho se ti změní nálada?
0: Já vždycky, když slyšíme Raši Rena, tak jsem úplně změněný celý. Začínají mi vlasy rezavět úplně, rozumíš, kudrnatě, někdo mi pořád dává do ruky kytáru a chce jet zpívám a já to stejně neumím, a víš jak jako.
1: Jo, takže až ti budu chtít skvědět, tak já ti zahraju Eda Sheerana, dobré
0: pak,
1: vědět.
0: Pak přijde ještě nějaká jedna šílená baba a začne zpívat do strávu. Fresh Radio.

0: Vždycky po zimě, když dojdou jakože ty zimní brambory, takové na ty brambory na uskladnění, tak se těšíš na ty nové bramburky, jo?
1: Na ty jarní.
0: Na ty letní takové, prostě nové brambory.
1: Ty tak ošupkáš, očistíš a jsou úplně ňaminký.
0: No a teď si představ, že celý rok si zvyklý na tu jednu odrůdu, která je prostě naprosto úžasná, skvělá, a teď ta odrůda není, že jo? A čeká se, až dozrají té samé odrůdy, ty jarní nebo prostě ty letní brambory, ty nové brambory, a musíš koupit v obchodě ten žlutý obecný brambor, odporný, hnusný.
1: Teď
0: a
1: prostě
0: teď to
1: nechutná.
0: Prostě, to je strašné. Já jsem to měl jenom jednou a říkám si, nikdy v životě. A když jsem dostal SMSku, že prostě ten pán už zase prodává a ty brambory jsou nové brambory, ty samé odrůdy, tak jsem tam dneska jel, zazvonil jsem u dveří a já mu říkám, čověče, já vás tak rád vidím, ty brambory z toho hypermarketu stojí za vilý zadek.
1: Prosím tě, kolik toho kupuješ?
0: Tak těch nových brambor jenom 5 kilo, protože oni dlouho nevydrží, protože tam ta slupka je taková nedozrála, takže to je tak na 14 dní. No.
1: A za chvilku je to pryč, co budeš dělat potom?
0: No tak uvidíme, co bude dál. No. Zůstanu radši na rýži, než budou zase podzimní brambory.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, už to skoro mám.
6: Ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
9: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
9: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
9: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
9: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
11: Rychlá rota. Aneb dva, co nezastavíš. Rychlá rota. S Markem a Mikaelou na Fresh Radio.
12: What the fuck?

0: Johnny, la gente está muy loca.
1: Roky dřiny nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali, radili a pomáhali. A povedlo se. Už jste si jistě všimli. Museli jste. Fatal Terror Show. Nejstarší drum and bassová show.

0: ještě více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Sifon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantek a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší FlowerFactory.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

0: Pravda nebo lež?
1: A já to věděla. Já to věděla, že
2: je
1: už to
2: právě
1: přijde.
2: Tolik, kolik je, protože vaše oblíbená stanice Fresh, rozhlasová stanice Fresh, přináší pravidelnou soutěž
1: Pravda nebo lež?
2: Tak, dneska hrajeme o další část, o dalšího do řady, do fronty.
1: Do pátečního finále.
2: Do pátečního finále o 2000 korun do Bernice, což je Grill and Wine restaurant. Nachází se na rohu
1: Stodolní a myslím, že
2: Poděbradovi.
1: To je Poděbradová, že?
2: Jo. Prý tam mají výborné stejky a další prostě pochutiny.
1: Jako já si myslím, že zajít si tam na nějaký dobrý stejčík za 2000. Já bych, dobrotka.
2: Já si troufám říct, že bych to asi projedl sám, že bych tam nikoho dalšího nepotřeboval. Máme otázku?
1: No, já bych se zeptala vás, milí posluchači, posluchačky, na takovouhle velmi zákeřnou otázku.
2: Poslucháčata?
1: Poslucháčata taky. Posluchačstvo, abychom byli moderní.
2: Podle vzoru ptactvo.
1: Je pravda nebo lež, že Marek si dneska byl koupit 5 kg cibule?
2: 777 337 136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Pravda nebo lež?
1: Jo, jo, mě to vždycky těžně baví.
2: Ne, mě to baví taky, jako, když se jedná o jídlo, tak tady se roztrhl pytel s odpověďma.
1: A já vás vždycky jako trošku namotám. A necháte se nachytat. A necháte, a já mám to ohromnou radost.
2: Dobře,
1: tak... nebyla to cibule, byly to brambory.
2: Máme tady jedinou odpověď, která je vlastně zvuková, tak si ji pustíme.
3: Ahoj, Gedítko a Monty Jacku. Je to lež. Byly to brambory. Ahoj, Jirka.
1: Ahoj, Jirko. Jiříku, dobrý jsi.
2: Díky za tu zprávu, ale nemůžem tě nechat vyhrát, protože jsou tady lidi, kteří se točí každý den, jedni a ti samí, a my vybíráme ty, kteří se ozvali třeba po delší době.
1: Velmi po dlouhé době tady máme dnešní výherkyni Silvu, která má konce číslo 952. Také mi gratulujeme, že postupuješ do finále. Tahle ta holka se nám naposled, co se týče pravdy nebo lži, ozvala, počkej, já ti to řeknu. V listopadu, či kdy?
2: Listopad,
1: no, vidíš to.
2: No a důležité je, že to je po dlouhé době holka v tabulce.
1: No, to je taky
2: takže,
1: pravda.
2: Takže gratulujeme, postupuješ teda do slosování o 2000 korun
1: do Bernice,
2: jo. Tak v pátek uvidíme, co bude a nebude.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Rychlá rota na Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Jennifer Lopez a taky David Guetta, Save Me Tonight, strašně mě baví tenhle ten track. No a v téhleté hodince už jsme rozdali, co jsme měli, že jo?
1: No víc toho dneska nebude. Kde pak? No už je úterý vlastně a no, ne. Ale ve čtvrtek toho bude potom trošku víc.
0: A něco z kapsy vytáhni, ne?
1: Posmrkaný kapesník třeba.
0: Ne, fakt?
1: Ty toho nemám.
0: Nemáš tam nějakou 2000
1: navíc? Ne, to nemám. Počkej, ještě tady něco mám. Malý parfém. A to je všechno.
0: To máš vzorek, ne?
1: To je vzorek.
0: Ty jsi taky vzorek, myslím. Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: 15. hodina je tady, podíváme se společně na dopravu. Je tady jedna aktuální dopravní nehoda ve Vratimově na ulici Datinská. Je to kousíček od křižovatky s ulicemi na Podlesí a Gájence. Jsou tam v sobě dvě havarovaná vozidla, tedy dva osobáky, tedy překážka na vozovce a projíždíte velice, velice opatrně.
0: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
7: Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikem.

0: Další aktuální novinka tady u nás na Freshi. Alan Walker a taky Ava Max, a jmenuje se to Fate. Jestli dobře slyšíte, tak je tam vykradená Orfová Carmina Burana.
1: Carmina Burana.
0: No tak to je ta opera, ne?
1: Jo, no, mně se to moc nelíbí teda.
0: Nelíbí, no. Ne. Tak já to v hlavě mám, mně se to líbí, no to je jedno. Jak to máš se zprávama?
1: S jakýma, jako televizníma?
0: Ne, já myslím jako se zprávama na telefonu, na Whatsappu, nebo Messenger, nebo SMSky, že někdo ti napíše a ty mu odpovíš hned, anebo odpovíš za týden, nebo nikdy, nebo... Protože třeba takový Daniel Radcliffe, jo... Ten přizná, že je v tom hrozný v tom odepisování, jo? Že si ty zprávy přečte, chce odpovědět a pak si na to vzpomene třeba až za týden, tak jestli to máš úplně stejně, nebo jak to máš?
1: Mám to dost podobně, ne za týden, ale pokud to neudělám hned, pokud mi třeba přijde zpráva, nevím, jsem zrovna v práci a mám něco důležitého na práci, říkám si, udělám, odepíšu, až to dodělám, ať se tím... Ať mě to nerozptiluje.
0: Ano.
1: No a dost často se stane, že to právě neudělám. Když to neudělám hned, tak na to zapomenu. Mm-hmm. To se mi stává.
0: Tak já teda odepisuju, co můžu, nebo když můžu, co nejrychleji, ať se toho zbavím, ať právě se nedostanu do tohohle toho stavu, že na to zapomenu úplně. Mm. Ale znám jednu, má malou holčičku, žije v lese, a té napíšeš a ona se ozve až za 3 dny třeba, víš?
1: No tak vidíš, tak to má podobně jako Daniel, no.
0: Víš, koho myslím?
1: Jo, já to vím úplně přesně a úplně to chápu.
2: Aneb 2, co nezastavíš. Rychlá rota. S Markem a Mikaelou na Fresh Radio.
3: Would you go to bed with me?

0: Marečku, když jsi chodívala pravidelně do práce, do takové té, kde jsi musel být 8 hodin, stalo se ti někdy, že jsi nepřišel, že jsi zaspal? A jestli jo, jakou jsi měl výmluvu?
1: Mně se to nestalo.
0: Nikdy?
1: Mm-mm.
0: Nikdy. No, to máme jako dost podobně.
1: jako fakt, já jsem na tohleto blázen a já jsem se prostě naučil přesnosti a vždycky, když je někdo nepřesný a přijde někam pozdě nebo něco, tak já bych ho nejradši hrš.
0: Já jsem teda taky nikdy ani nezaspala ani nic podobného.
1: No, musím zaklepat.
0: A takže taky jsem nepoužila žádnou z výmluv. Ale
1: já jsem takový ten člověk, že když když někde nepřijdu, tak buď jsem mrtvý, anebo ležím v nemocnici.
0: Jo, že ti je prostě třeba fakt jako nedobře. Mm-hmm. To se může stát. No každopádně občas se to někde stává a jsou úplně super výmluvy. Já jsem to zrovna teďka tady četla a je to prostě bomba. Kolegyně nemohla přijít do práce, protože slíbila psovi, že ho vezme do zoo.
1: Pěkně.
0: Jedna. V pondělí. Zapomněla jsem včera, že je neděle a chlastala jsem do rána. Dojdu ve středu. Takže asi tak. Nemohl jsem, tady někdo nepřišel do práce včas, nepřišel a je tady napsaný komentář. Moje výplata mi taky nepřišla včas.
1: To je dobrý, ale
0: to je dobrý argument.
1: Kdyby to takhle ale fungovalo, tak podle mě by se to zhroutilo. Jo?
0: Je to tak.
1: Já zase tvrdím, že je to věta z jednoho filmu, lepší drobné ústupky než vážné komplikace.
0: A tady třeba ještě, jo. Jednou ráno přišla na WhatsApp fotka absolutně záchodu, něco tam s ním bylo.
1: Aha.
0: Celý takový jako
1: toalety
0: s tím, že mu praskl hemeroid. Odpověděl jsem, že příště stačí jen psaný text bez fotodokumentace.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikajem.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice, Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Myslím, že jsme vybrali celkem zajímavé téma, protože aniž bychom vám cokoliv řekli, tak nám píšete.
1: Frajer mi přijel v 4:30 ráno oznámit, že nemůže přijít od 6 od rána do práce, protože v noci ztratil brýle v poli. Celou noc je hledal s čelovkou a nenašel je. Takže mi vlastně hodinu před šichtou přišel oznámit, že nemůže pracovat, protože nic nevidí. Podotýkám, že dojel 25 kilometrů ve starým fáčku, ve tmě jako kráva. No paradoxně, když jsem ho viděl, tak jeho oči vypadaly tak, že podle mě frajer viděl i skrz zdi do vedlejší firmy.
0: Super.
1: Takže
0: bavíme se samozřejmě o výmluvách pozdních příchodů do práce, jo? Kdybyste náhodou nevěděli. Ještě něco zajímavého?
1: Ach, jako já někdy úplně jako prostě žasnu. Zapadl mezi topení a postel a nemohl se odtama dostat zpět. Prostě jako, my jsme tak kreativní národ, víš?
0: Ne, my jsme tak ulhaný národ.
1: Dobře, jinak jsi to řekl, okej. Okay. Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Naprostá petelice tady u nás na Fresh Radio v rychlé rotě. Bruno Mars, I Just Might se jmenovala tahle ta úžasná skladba.
1: Bruno, zbožňuju, to by taky si naživo ráda poslechla.
0: Jo, jo.
1: Mohl by ho přijet třeba na Colors.
0: No to nemohl. To nemohl, protože oni zjistili jeho cenu a museli by 10 let šetřit
1: tak,
0: na
1: ale
0: něj.
1: I tak
0: no,
1: by mohl. No, i tak dobře, by mohl. Dobře, já bych tam zašla. Si ho poslechnu.
0: Tak to by si nebyla asi jediná, to bych udělal výjimku a šel by na Colorsy taky. Ale jinak, ty jsi tady měla včera 4 koťata, tak už se z nich zbavila, utopeno nebo rozdáno.
1: Ty jsi fakt milovník jako koček.
0: Já jsem úplně milovník zvířat.
1: To slyšíme všichni. Nezbavila, já jsem včera s nima byla na veterině, takže přelečeno pěkně, no teď je mám doma a už je mám v podstatě zadané. A dneska jedu pro matku.
0: Teď jsem se chtěl právě zeptat, kde máš tu matku, protože ty si včera říkala. Ty si říkala, že jde na operaci.
1: Ano, na kastraci. Tak jsem ji tam nechala a dneska si pro ní jedu po rádiu.
0: Ta bude mít radost.
1: Ta bude velmi nadšená.
0: Ta tě obejme a
1: tam,
0: úplně
1: tam
0: vidím.
1: Tam mě rozseká drápem.
0: Jak dostaneš normálně, budeš mít šrám, jak Joffre de Peyrac, rozumíš?
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Hezké odpoledne, 16. hodina je tady, podíváme se společně na dopravu a mám tady jediný problém, nebo vidím tady v systému jediný problém, silnice číslo 57, obec Holasovice, je tam překážka na vozovce, protože jsou tam v sobě dva osobní automobily, tak opatrně.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Mimino Stegosaura.
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí. Jde k nám.
8: Jo, jo, už to skoro mám.
7: Je, ty seš ale roztomilej.
8: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
10: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
11: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
13: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: myslím, že začátek další hodiny obstarali Daft Punk a Shakira a docela dobrá muzika, že jo, máme tady, že jo.
1: Máme pořád dobrou muziku.
0: Máme pořád dobrou
1: muziku.
0: Občas
1: je kávičková na pohodičku, jo. Ale dost často rychla.
0: A teď se dopustíme něčeho, čeho jsme se ještě nedopustili a zkusíme to, jo. Napsala nám Adéla.
1: Jako nikdy? No, občas se to stane, výjimečně.
0: No, ale výjimečně.
1: Ale hodně
0: velmi výjimečně. Napsala nám Adéla. Zdravím, mohla bych vás poprosit písničku pro mého snoubence do práce. Je toho teď moc a tak bych mu chtěla udělat alespoň takhle radost. Naposled na mě kolega zapomněl a nepustil písničku k výročí. No, pokud tady nějaký kolega byl, že jo, pár pořadů je přetočených. Pečlivě jsme poslouchali celý pořad a neúspěšně. Jednalo by se, když tak o písničku od Michala Bablé Feeling Good. Je to naše oblíbená, děkuji, s pozdravem Adéla.
1: Tak, no, Michael Bablé, to je taková hodně kávečková.
0: No, já jsem to se pokusil najít tady v našem playlistu, tak jsem to potom hledal ještě někde jinde a je to strašně pomalá písnička, tak jsem odpověděl Adéle: ahoj Adélo, já se omlouvám, ale to je tak pomalá věc, že usnou všichni řidiči, co jsou na cestách, a v Ostravě bude hromadná bouračka. Jo? Já jsem říkal, že i Ed Sheeran a jeho písnička Perfect, že by se na to dalo zatančit twist.
1: To mě tady velmi pobavilo, to jsem se smála, až jsem se ta břicho popadala.
0: Oproti tomu, jak prostě Michael Bublé je takový pomalý. No a hned se Adélka opravila a píše: a co tahle? Jason Status a Badadan. No prosím, to může být?
1: Je, jak v kouzelném sluchátku. Vaše přání je splněno.
2: Fresh Radio. Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Míšo, víš, kterého je dneska?
1: Počkej, já se podívám. 21. července.
0: A co to znamená?
1: Že je za chvilku konec července.
0: Ano, to znamená, že je půlka léta. A představ si, co dělá město Hlučín.
1: Připravuje krmáš.
0: Ne. Začíná vybírat vánoční stromek. Už teď v půlce léta Hlučín začal oslovovat své obyvatele s tím, že kdo by mohl dodat jakože vánoční stromek.
1: No tak dívej se, to není jako legrace, jo? Protože fakt za chviličku je to tady. Já vím, že ty jsi Grinch, že nesnášíš jako Vánoce, jo?
0: No.
1: Jmenoval se tak, že ten zelený přístvůr.
0: Je to možné.
1: Špatně? Já už dneska ani nevím. Ty jsi mě tím tak vyvedl z míry, že už někdo kupuje vánoční stromek. Ještě tady.
0: Schání ho. Schání. Už si představ zase, jak už to tam stojí, jak to pěkně svítí.
1: Já to nechci.
0: Dáme si punč a všechno.
1: Já to nechci.
0: Nechceš?
1: Ne, já chci ještě teplo, podívej se, dneska tam vypadá na podzim. Je tam 12 stupňů v noci. Je to normální?
0: Je to normální.
1: No není.
0: Já už se těším na ten punč, jako fakt.
1: Tak si ho dejte, studený třeba. Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Marika Michaela Richárota na Fresh Radio. Mě pobavil jeden článek, který se teďka tady nedávno stal u nás, myslím, že to bylo v Čeladné nebo tam někde. Představ si, jo. Ty nejsi moc cyklista, to je jasné.
1: Jasně.
0: No, ale když by si byl, tak jako cyklista jedeš třeba velmi nalehko. Jasně, máš helmu, že, kraťasy, něco, je leto, nějaký malý batůžek. No, ale květináče tam třeba nenacpeš, ne, do toho batohu. Víš, kam mířím?
1: Vůbec.
0: Tak prosím tě, nějaký cyklista se zastavil, opřel se o ty velké květináče, jakože se rozcvičuje. Pak vytáhl batoh, velkou tašku a z těch velkých květináčů pozbíral ta kvítka. Prostě to normálně jako...
1: On to ukradl?
0: On to prostě ukradl. Normálně to ukradl. Jako já nechápu, kde tohle tě napadne, víš, při té cyklistice. Jakože vyzbíráš před nějakou kavárnou ten velký květináč s těma kvítkama zasazenýma. Jenom vysvětlíš mi to, prosím tě.
1: Já nevím. Nevíš. To je. Mě by zajímalo, jaké elektrické cesty v mozku mu tohle to napověděli.
0: Ne,
1: nebo probovat.
0: Já taky nevím. Absolutně netuším.
1: Ho si pustili někde. Jako mě tak jedině, nebo skroměří,
0: že? Mě tak jedině napadlo, že chtěl jako, že byl třeba dlouho pryč a chtěl své ženě domů jako donést nějakou květinu. Si ji udobřit. Tak to jediné mě k tomu napadlo, víc asi ne.
1: No, vypadá to, že byly asi kolem dokola zavřený veškeré květinářství.
0: Asi. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď Fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Maro, když už jsme u těch krádeží, no, která byla teďka jako velmi vtipná, krádež těch kytek z květináče, o kterých jsme se bavili v minulém vstupu.
1: Mimochodem nám napsala Marcy, že prý hned vedle toho, co to ukradl, tak je automat na květiny, jo?
0: Okay, tak to nebylo asi pro ženu doma, logicky, v tom případě.
1: No, povídej.
0: Tak mě napadá možná pro milenku. Kdyby to musel platit, tak by musel zdůvodňovat, komu kupoval kytky z té karty a proč.
1: Možná měl prachy.
0: A nebo... Pak, no dobře. Pojďme dál. Ty jsi někdy něco ukradnul?
1: Hele, vědomě asi ne.
0: Ale a nevědomě?
1: Nevědomě možná jo, ale já si vzpomínám, že jsem někde něco chtěl ukrást, si v potravinách něco, nevím už ani co.
0: Jako dítě ale, nebo dospělý?
1: Jako dítě. A bylo mi z toho tak jakože blbě, že jsem to radši vrátil, protože by to na mě každý okamžitě poznal, že někde něco mám v kapse navíc. Jako jo. A teď jako už jsem na to hodně starý a do Poslanecké sněmovny se mi nechce.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

0: Elton John a taky Dua Lipa, Cold Heart se to celé jmenovalo. Doprava. Za necelých 8 minut je tady 17. hodina a už pomaličku se Aleš Bruna chystá se svým Fresh Mixem, no a my se podíváme ještě na dopravu. Porubská ulice tady u nás v Ostravě, je tam dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Počítejte s překážkou na vozovce a projíždějte velmi, velmi opatrně. Tak já už jsem napráskal, že je připraven Aleš Bruna, co bude po něm?
1: DJ Daniel, protože je úterý a bude Dirty Vibes.
0: Wow,
1: tak na tohle se těšte, to bude super pecka, opět nějaké funky, co on to všechno hraje, někdy R&B, hip-hop, funky. Všechno
0: výborné
1: dokupy.
0: Věci hraje, on to umí.
1: Umí. A my dva?
0: Zítra. Po 14. Mějte krásné úterý.
1: Čako velo.
2: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

Tak dneska v středu na Freshie in the Mix startujeme tu dnešní dvouhodinovku. Tohle to je Francis Mercier z Haiti a jeho Take Me Home. Hezký poslech.

Ten mužský vokálek patří Wyclefu Jeanovi z kapely Fugees. Vzpomínáte? Killing Me Softly, Ulalala a další. Fresh in the mix.

and you told me I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the. Samozřejmě, dneska při středě budeme hodně vzpomínat na Freshie and the Mix, co mi rádi. Právě teď na Ninu Sky vzpomínáte na slavné

dneska vás čeká trošku více té staré muziky, protože je takzvaný prázdninový letní mod na našem rádiu. Dáme si Fresh Party Mix číslo 2. Dneska jeho první půlku, zítra druhou. Jo, vlastně zítra mám taky speciální hosta. Ještě o něm bude řeč. No, ale zítra tu druhou půlku

Love Sensation Madonna. Ukončovala nám taky mistrovství světa ve fotbale. Jo, je jí teď všude plno díky novému albu.

Katy Perry, ta se tam taky objevila. V rámci toho posledního zápasu, v rámci finále mistrovství světa ve fotbale. Fireworks, vzpomínka na ní.

jeden z mých oblíbených klasických tanečních kousků z těch dob. Plný synťáků, elektroniky a vokodérů. Jste na Freshie in the Mix.

Faktem je, že Mike Marine, tedy ten, kterého právě posloucháte, to měl skvěle našlápnuto. A předčasně odešel tenhle ten propagátor synťáků a taneční muziky se spoustou nápadů. Zůstalo po něm pár hitíků, jako třeba Dancing in the Dark. Právě teď na Freshit, in the mix.

Ale jo, vyvolal jsem to teď v pátek a dokonce je to v playlistech. Je to prostě klasika. Když prý teď Sex moc neletí mezi mladýma. I want your sex.

aplikace a také DAB+, jsme fresh. Ve finále jsme trošku zrychlili té první části dnešního středečního mixování. Tohle to jsou Gorgon City, jejich Oracle.

dáme ještě jednu vzpomínku na letošní kolonci, tady na Beneta. Byl jsem na něm. Trošku mu to teda slumili, nevím proč, oproti středě. Ale hlavně se šoupl dolů. Takže ve finále ho nebylo vidět, nebylo ho slyšet. Já nevím, asi si lidi stěžovali, že byl velký hluk, tak to museli druhý den nebo druhé odpoledne trošičku slumit na fresh stage. Tady je Bennett.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Letní rande. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.

0: Tak hezké úterní odpoledne, hezký úterní podvečer, jste na Freshi in the mix. Určitě jste poznali Beyoncé, její nový počin, nový kousek, nový single, takový poklidný a už ani ne moc country. Morning Dew, hezký poslech. Jinak samozřejmě hned úvodem připomínám kompletní playlist můj a frešácký Facebook. Je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení.
1: Fresh Mix.

Tak tuhle tu písničku, nebo spíše tuhle tu verzi jsem slyšel jak na Beatsech, tedy na Beats for Love, festivalu tady v Ostrově, který skončil, ale i na Colorsech, pozor, taky, jasně. Originál rok 2000, tedy přelom tisíciletí a belgičtí Silver. Ostatně ti to taky udělali s další belgickou vězdou Dimitri Vegas. Turn the Tides. Tady je silný motiv, tady je techínko na Fresh in the Mix.

TikTokový krasavec a mladíček Summer. Chystá nový album po hitech Undressed, Back to Friends a po písničce, která už je z nového alba, tady Home Wrecker.

0: in the mix.
1: Jose Angel López Martínez, tedy Jay Wheeler, portorikánský zpěvák a skladatel, má zase docela pecku. Písničkou samozřejmě půjde.

Už v podstatě dva roky tato písnička lítá po sítích, taky v hitparádách. A pořád je hodně vysoko, hodně ceněná. Earrings. To je Malcolm Tux. Trošičku tanečnější remix tohoto TikTokového hitíku.

Tak Justin Bieber se nám společně s Maronou a Coldplay myhli na finále fotbalového mistrovství světa. Tady je Speed Demon. Písnička, která byla singlem z alba Swag 2 rok dva zpátky. A teď v tanečním remixu bootlegovém trošku lehce. Ale šlape, to už jsme zase v rytmu. Fresh in the mix, sedujte.

Please take me home. Prosím, vezmi mě domů, do toho nového domova. To je haitský Francis Mercier, ale taky Wyclef Jean z Fugees. Takový afrohouzík a písnička, která se stala hymnou všech utečenců, kteří utíkají s lepším životem. Hledají nový domov. A vy jste na Freship, in the mix.

Tak za chviličku pokračujeme do Mix při úterku. Připomínám kompletní playlist můj a frešácký Facebook. Za chviličku třeba Icona Pop nebo Morandi, nebo taky Geta, ten je u všeho. Alan Walker, Ava Max taky. Jsme fresh.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
8: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
9: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
9: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
9: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
9: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
9: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
11: Stegosaura!
12: Vteřinku, jenom něco pošlu.
11: On chodí, jde k nám.
12: Jo, už to skoro mám.
11: Je, ty seš ale roztomilej.
12: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
13: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
14: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
15: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
16: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Tak jsme zpátky in the mix. Tady je Secret Crush. A Paul Raven. Je to hezké se nazvat podle Edgara Alana Poa. Já, docela příjemný hauzík. A tanečně to budeme držet i v té následující půlhodince, tak hezký poslech. Jo, playlist na mém Facebooku. Ale

Nizozemský Maročan Rehab je velice aktivní. Tohle udělal s Orem. All am I. I am. Je to slyšet i hudebně, že má marocké kořeny. Je to trošku orientální, exotické, našlápnuté a dobré. Pro léto ideál.

Sophie Ellis-Bexter jste určitě poznali, co by vokalistku. DJ Disco Bambino, ale hlavně taky Nile Rodgers, kytarová legenda. A velice chytlavá věc a odněkud vykradená a já pořád ještě nevím odkud. Dancing Without You.

troška rumunského diska. Duo Morandi, vzpomínáte na Angel? To vyšlo v roce 2007, ale dodnes to hrají velice úspěšně. Teď mají novinku Miss Call. V Itálii už je to dokonce vypadá v Rumunsku taky, jasně, tam jsou doma.

Carolina Aino jsou zpátky, švédské Icona Pop. Jejich I Love It taky hrajeme pořád velice úspěšně a zpívá to vždycky kompletně celý dav, celý parket. Dělá mají novinku Yellow Tap.

Jedeme tanečně na Fresh in the Mix, australský James Hayden, DJ a producent a jeho For the Girls, pro děvčata, pro dívky. Letní houseový track, který je v playlistech DJů po celém světě a který samozřejmě hrajeme u nás na Freshi. My takové věci hrajeme, že jako první v českém éteru.

Tak Španělé jsou novými mistry světa ve fotbale. Tady je jich Barcelona. Ne Barcelona, ale Barcelona. Takhle to totiž vyslovují Španělé. A Sophie Tucker, tedy duo Sophie Tucker.

tlačíme to do finále. Finále bude samozřejmě ve znamení taneční muziky. Máme docela slušně našlávnuto. Stupid song. Takhle to remixovali kluci z Ultimixu, vyšlo na tom nejnovějším. Je tady samozřejmě Olivia Rodrigo, ta nám zraje jako víno.

Kolikrát už byla předělána slavná Carmina Burana od Orfa. Tady je norský Walker, tady Alan Walker a americká Amanda Kučí s českými předky Ava Max, Fate. Připomínám playlist můj Facebook, taky frešácký, je tam i odkaz ke znovuposlechu. Tak, tak, máme tady finále té první úterní hoďky s novinkama z klubu i z éteru. Fresh Mix.

0: Fresh Radio Ostrava 886 a 136 FM Třinec 106.5 FM. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
9: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
1: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Buď fresh i na Třinecku. 106.5 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Touch me like you never touched somebody before.

0: pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Stegosaura!
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí. Jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Oslavit výročí svatby stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

0: hrát první ligu, ale neměl žádný výskok. Holky odvracely pohled, nechtěli mě pachít. Chtěl jsem s nima párty, neměli pro mě místo.
1: Bolelo to, víš co?
0: Dneska se otočili stoly. Nejsem stejný kluk, co znal asi ze školy. Ty peníze jsou dlouhé, ta pomsta je tak sladká.
1: Čekám ještě před klubem jak poslední šlapka.
0: V ulici, kde střílel skéro, ho tam tud mám svoje jméno. Na co kamarády, když můžeš mít ben?

Babička. Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Posloucháš Fresh Radio.
1: Raz, dva.

0: Express na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: tam budem, kdy už tam budem, kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

can live through this. What comes next will be marvelous.

with friends.